0: Praha zvítězila nad turnajovou desítkou Muchovou za 2 hodiny a 27 minut. Uspěla i přes 5 nevyužitých matchbolů ve druhé sadě. Muchová na první grandslamový titul dál čeká. Neuspěla ani ve druhém finále v kariéře. Stále více zaměstnanců v Česku zajímá informace, kolik bere jejich kolega. Podle nejnovějšího průzkumu to je letos 62% lidí. Skoro 3/4 lidí ví nebo alespoň tuší. V červnu měla být přijatá směrnice Evropské unie. Novela je připravená na schválení parlamentem. Zajímavé je, že až 80% zaměstnanců ve věku do 26 let by rádo porovnalo svůj plat s odměnou kolegy. Více to také zajímá vysokoškoláky. Starší byty meziročně zdražily v průměru o 11% na 86 tisíc korun za metr čtvereční. Z největších sledovaných měst ceny nejvíce stouply v Ústí nad Labem, a to o 19%. Podle nejnovější analýzy zájem po starších bytech zvyšuje jejich cenová dostupnost oproti dražším novostavbám. Intenzita sucha se dále prohlubuje. Navíc v Česku minimálně do poloviny příštího týdne skoro nezaprší. Sucho už je znát i na řekách. Horší než v Čechách je aktuálně situace na Moravě. Do babyboxu v kolínské nemocnici někdo v pátek odložil chlapce. Je v pořádku. Chlapec je prvním odloženým dítětem v letošním roce. První babybox byl v Česku zprovozněn v roce 2005. Od té doby v nich zdravotníci našli 283 dětí. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa vyhrál v Montrealu i na 3. letošním světovém poháru závod na trati 1000 metrů. Na té je olympijským vítězem a mistrem světa i Evropy. Fuchsa si dojalo pro 23. pohárové vítězství v kariéře.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: V neděli v jeho západní polovině území očekáváme jasnou až polojasnou oblohu. Během dne může být více oblačno. V severovýchodní polovině území bude převažovat velká oblačnost a může i zapršet. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů. Ze zpráv je to pro tuto chvíli vše. Další opět za hodinu. Příjemný poslech Frekvence 1.

been reading.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: A u zpráv vás zdraví Lucie Šmídová. Wimbledonský titul slaví Linda Nosková. Češi chtějí znát platy svých kolegů. Starší byty zdražily. Tenistka Linda Nosková porazila ve Wimbledonu v historicky prvním českém grandslamovém finále krajanku Karolínu Muchovou 6-2, 5-7, 6-3 a získala premiérový titul z turnajů Velké čtyřky. Nasazená devítka Nosková zvítězila nad turnajovou desítkou Muchovou za 2 hodiny a 27 minut. Uspěla i přes 5 nevyužitých matchbolů ve druhé sadě. Muchová na první grandslamový titul dál čeká, neuspěla ani ve druhé finále v kariéře. Policist případ požáru propojky plynu v Českých Budějovicích vyšetřují pro podezření z obecného ohrožení. Na Zátkově nábřeží hořela propojka plynu v zemi. Na místě se zranil jeden člověk. Policisté a hasiči uzavřeli okolí a evakuovali 2 domy. 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu je u konce. Slavnostní zakončení proběhlo tradičně ve velkém sále hotelu Thermal, kde předali ceny vítězům. Řidiče čekají při průjezdu centrem Prahy dlouhé kolony. Od pondělí 13. července začíná dlouhodobá oprava stropní desky odbavovací haly hlavního nádraží. Právě přes ně vede magistrála, která bude během letních prázdnin částečně neprůjezdná. Už v sobotu navíc přestali jezdit tramvaje po Hlávkově mostě a autům se zavřel jeden jízdní pruh. Náměstí v Telči zaplnilo 60 předválečných automobilů. Majitelé vozů s nablízkanými plechy projeli 3-kilometrovou trasu. Jejich jízdu sledovali stovky lidí. Nejstaršímu autu bylo 120 let. Eiffelova věž nebo také pařížský Louvre zavírají o víkendu kvůli vlně veder dveře dříve než obvykle. Nejvyšší stupeň výstrahy před extrémními teplotami platí ve čtvrtině evropského území Francie.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V neděli v jeho západní polovině území očekáváme jasnou až polojasnou oblohu. Během dne může být více oblačno. V severovýchodní polovině území bude převažovat velká oblačnost a může i zapršet. Nejvyšší teploty vystoupají na 24 až 29 stupňů. Tolik zprávy, příjemný poslech, Frekvence 1.

0: největší hity posledních let.
1: Dám tě rád, i když děláme chyby, život s tobou se mi vážně líbí.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
3: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až září.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Užijte si léto, protože co si budem povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: A u zpráv vás zdraví Lucie Šmídová. Wimbledonský titul vybojovala Linda Nosková. Řidiče čekají v centru hlavního města velké kolony. Z obecného ohrožení vyšetřují požár propojky plynu. Tenistka Linda Nosková porazila ve Wimbledonu v historicky prvním českém grandslamovém finále krajanku Karolínu Muchovou 6-2, 5-7, 6-3 a získala premiérový titul z turnajů Velké čtyřky. Nasazená devítka Nosková zvítězila nad turnajovou desítkou Muchovou za 2 hodiny a 27 minut. Uspěla i přes 5 nevyužitých matchbolů ve druhé sadě. Muchová na první grandslamový titul dál čeká, neuspěla ani ve druhé finále v kariéře. Stále více zaměstnanců v Česku zajímá informace, kolik bere jejich kolega. Podle nejnovějšího průzkumu to je letos 62% lidí. Skoro 3/4 lidí ví nebo alespoň tuší. V červnu měla být přijatá směrnice Evropské unie. Novela je připravená na schválení parlamentem. Zajímavé je, že až 80% zaměstnanců ve věku do 26 let by rádo porovnalo svůj plat s odměnou kolegy. Více to také zajímá vysokoškoláky. Starší byty meziročně zdražily v průměru o 11% na 86 tisíc korun za metr čtvereční. Z největších sledovaných měst ceny nejvíce stouply v Ústí nad Labem, a to o 19%. Podle nejnovější analýzy zájem po starších bytech zvyšuje jejich cenová dostupnost oproti dražším novostavbám. Intenzita sucha se dále prohlubuje. Navíc v Česku minimálně do poloviny příštího týdne skoro nezaprší. Sucho už je znát i na řekách. Horší než v Čechách je aktuálně situace na Moravě. Do babyboxu v kolínské nemocnici někdo v pátek odložil chlapce. Je v pořádku. Chlapec je prvním odloženým dítětem v letošním roce. První babybox byl v Česku zprovozněn v roce 2005. Od té doby v nich zdravotníci našli 283 dětí. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa vyhrál v Montrealu i na 3. letošním světovém poháru závod na trati 1000 metrů. Na té je olympijským vítězem a mistrem světa i Evropy. Fuchsa si dojelo pro 23. pohárové vítězství v kariéře.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V neděli v jeho západní polovině území očekáváme jasnou až polojasnou oblohu. Během dne může být více oblačno. V severovýchodní polovině území bude převažovat velká oblačnost a může i zapršet. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů. Ze zpráv je to pro tuto chvíli vše. Další opět za hodinu. Příjemný poslech Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.
0: Frekvence 1.

se, co na to svědomí. A už si vzpomínám, já byl jsem na srazu s kumpány, který mám. Patříme do svazu, vlastníme doménu, tak si nás rozklikí.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A u zpráv zdraví Lucie Šmídová. Wimbledonský titul slaví Linda Nosková. Češi chtějí znát platy svých kolegů. Starší byty zdražily. Tenistka Linda Nosková porazila ve Wimbledonu v historicky prvním českém grandslamovém finále krajanku Karolínu Muchovou 6-2, 5-7, 6-3 a získala premiérový titul z turnajů Velké čtyřky. Nasazená devítka Nosková zvítězila nad turnajovou desítkou Muchovou za 2 hodiny a 27 minut. Uspěla i přes 5 nevyužitých matchbolů ve druhé sadě. Muchová na první grandslamový titul dál čeká, neuspěla ani ve druhé finále v kariéře. Policisté případ požáru propojky plynu v Českých Budějovicích vyšetřují pro podezření z obecného ohrožení. Na Zátkově nábřeží hořela propojka plynu v zemi. Na místě se zranil jeden člověk. Policisté a hasiči uzavřeli okolí a evakuovali 2 domy. 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu je u konce. Slavnostní zakončení proběhlo tradičně ve velkém sále hotelu Thermal, kde předali ceny vítězům. Řidiče čekají při průjezdu centrem Prahy dlouhé kolony. Od pondělí 13. července začíná dlouhodobá oprava stropní desky odbavovací haly hlavního nádraží. Právě přes ně vede magistrála, která bude během letních prázdnin částečně neprůjezdná. Už v sobotu navíc přestali jezdit tramvaje po Hlávkově mostě a autům se zavřel jeden jízdní pruh. Náměstí v Telči zaplnilo 60 předválečných automobilů. Majitelé vozů s nablízkanými plechy projeli 3-kilometrovou trasu. Jejich jízdu sledovali stovky lidí. Nejstaršímu autu bylo 120 let. Eiffelova věž nebo také pařížský Louvre zavírají o víkendu kvůli vlně veder dveře dříve než obvykle. Nejvyšší stupeň výstrahy před extrémními teplotami platí ve čtvrtině evropského území Francie.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V neděli v jihozápadní polovině území očekáváme jasnou až polojasnou oblohu. Během dne může být více oblačno. V severovýchodní polovině území bude převažovat velká oblačnost a může i zapršet. Nejvyšší teploty vystoupají na 24 až 29 stupňů. Tolik zprávy. Příjemný poslech. Frekvence 1.

0: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: No a samozřejmě my už ze studia zdravíme společně s Lucinkou Šmídovou, která je připravená, takže pojďme na to, krásné ráno.
2: Krásné ráno, k výhře ve Wimbledonu gratulují Lindě Noskové prezident, premiér i další politici. Zásah hasičů ve Zlíně pokračuje, D10 je od večera uzavřená. Prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš i další politici pogratulovali tenistce Lindě Noskové k vítězství na turnaji ve Wimbledonu. Poděkování vyjádřili také poražené finalistce Karolíně Muchové. Obě podle nich skvěle reprezentovaly Českou republiku. Nosková porazila v historicky prvním českém grandslamovém finále Muchovou 6-2, 5-7, 6-3 a získala premiérový titul z turnajů Velké čtyřky. Hasiči ve Zlíně i nadále zasahují u požáru budovy v někdejším baťovském továrním areálu. V podvečer díky příznivému vývoji situace snížili stupeň požárního poplachu z druhého na první. Nyní na místě pracují 40 hasičů, kteří trosky budovy ochlazují. Budova začala hořet ve čtvrtek, čas dní se zřítila. Ve školách budou učit pracovat s drony. Například na středí v Střemošnici na Chrudimsku začnou v září vyučovat obor operátor bezpilotních systémů. Studenty připraví na práci s moderními technologiemi využívanými v civilním i průmyslovém sektoru. Krytý bazén v Ústí nad Orlicí má vážné problémy. Zařízení ze 70. let je na hraně havarijního stavu.
3: Komplikace se týkají nosné konstrukce a samotné bazénové vany. To všechno kvůli technologii slané vody. Tu tady zavedli už před 20 lety. Právě slaná voda přispěla k rychlejší degradaci železobetonových konstrukcí. Kvůli agresivitě soli se na nosných prvcích začaly objevovat poruchy a podle statiků se jejich stav postupně dostává až k havarijní úrovni. Město teď proto zvažuje zásadní rekonstrukci nebo rovnou výstavbu nového bazénu až za 450 milionů korun. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
0: Frekvence 1.
2: Počasí. V jihozápadní polovině území očekáváme jasnou až polojasnou oblohu. Během dne více oblačnosti. V severovýchodní polovině území bude převažovat velká oblačnost a může i zapršet. Teploty ale stále vysoko, 24 až 29 stupňů.
4: Frekvence 1.
0: Doprava.
2: Počítejte se zavřenou D10.
5: Na dálnici D1 ve směru z Brna na Prahu si dejte pozor. Za sjezdem na Měřín na 123. a 119. kilometru pracují silničáři a uzavřeli pravý jízdní pruh. Aktuálně se ale nezdržíte. Dálnice D10 je uzavřena mezi 10. až 14. kilometrem a to v obou směrech z důvodu bourání lávky. Práce by měly trvat do 9. hodiny raní. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Marcela.
0: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
2: A po zprávách začíná víkendové ráno na Frekvenci 1 s Tomášem Fílou.
1: Takže i ode mne 3 minuty po 6. hodině raní, krásné dobré ráno. Pokud nás posloucháte v posteli, já to považuji za ten naprosto ideální stav. Pokud nás posloucháte v práci, tak trošku si nás dovolím všechny politovat. Je to opravdu dřina takhle brzo už být, jak se říká v rachotě, ale nevadí. My k tomu zahrajeme to nejlepší z muziky. Čekají nás Connells, také No Doubt, anebo právě teď fantastická písnička Mekyho a Davida Žbirkových. Nejsi sám. Vzpomínám na Mekyho, když jsme ho měli na Stříbrném rybníku. To byl vlastně jeden z jeho posledních živých koncertů.
2: Ano.
1: To byl neuvěřitelná atmosféra.
2: Přesně.
1: A fantastický jako člověk, neuvěřitelná skromnost, to mě hrozně překvapilo, jak on byl vlastně hrozně ochotnej, hodný, jako no profík každým coulem. Pojďme si ho dát, takže i od nás ještě jednou krásné ráno.
2: A příjemné vstávání.
0: Frekvence 1
4: a Tomáš Fíla.
6: Dávno už vím, že chodím jak tě.

0: Tak to byly Connells, čtvrt hodinky po šesté hodině ranní 74-75 na frekvenci 1. No a my samozřejmě přinášíme i přehled svátků, které se váží k dnešnímu dni, tedy k 12. červenci. A dnes si připomínáme Světový den jednoduchosti. Hledal jsem podrobnosti o tomto svátku a v podstatě se mi nepodařilo vůbec nic najít. Jen to, že právě dnes si připomínáme Den jednoduchosti. No tak pokud se to týká třeba, řekněme, jako duševní energie, tak tu já teď rozhodně mám. Takhle po šesté, já jsem jednoduchej, opravdu jako to, k tomu snad není ani víc co říct, ale v každém případě vysvětlíme-li si to třeba tak, že dnes bychom měli přemýšlet nad tím, jak si věci zjednodušit, no tak to už má trošku lepší podtext, no a já můžu dodat jen, že pro vás máme jen to nejlepší z muziky. Za malou chvíli také aktuální pohled na silnice a na dopravní dění na nich. No a do té doby třeba Bruce Springsteen, také Mike Oldfield, máme tady také Linkeli a nebo Činasky. Už za malou chvíli a jejich selhání.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo spod máslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
3: Chceš vyhrát vstupenky na legendární motocross Grand Prix Česká republika 2026 v Lokti? Zapoj se do soutěže projektů Bezpečí na cestě a Hele motorka na webu rádia. Stačí správně odpovědět na několik otázek o bezpečnosti silničního provozu a ohleduplnosti vůči motocyklistům. Připomeň si, proč je důležité s motorkami na silnici počítat a dvě vstupenky jsou tvoje. Soutěž končí 14. července. Tak neváhej a hraj o skvělý motocrossový zážitek. Projekt Bezpečí na cestě je financován z fondu zábrany škod.

0: Man in the Rain na frekvenci 1, přiblížila se nám půl sedmá, to znamená jediné, stále sledujeme aktuální dění na silnicích. Se mnou už ve studiu i Lucka Šmídová.
1: A předtím krátké zprávy, hezké ráno. Iránské revoluční gardy v noci oznámily uzavření Hormuzského průlivu až do odvolání. Stalo se tak poté, co stříleli na loď plující nepovolenou trasou. Fotbalisté Argentiny ve čtvrtfinále mistrovství světa udolali Švýcarsko 3-1 po prodloužení a mohou dál snít o obhajobě zlata. Ve 112. minutě dal vítězný gól Alvarez.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: D10 je zavřená a zpomalte na D1.
3: Na dálnici D1 ve směru z Brna na Prahu si dejte pozor. Za sjezdem na Měřín na 123. a 119. kilometru pracují silničáři a uzavřeli pravý jízdní pruh. Aktuálně se ale nezdržíte. Dálnice D10 je uzavřena mezi 10. až 14. kilometrem a to v obou směrech z důvodu bourání lávky. Práce by měly trvat do 9. hodiny raní. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Marcela.
0: Tak to byly bleskové, rychlé, krátké, přehledné zprávy s Lucí Šmídovou tady u nás na Frekvenci 1. My samozřejmě pokračujeme dál. Za malou chvíli pro vás budu mít tip na výlet na zítřejší den, kde to bude opravdu rychlé, ale kde to bude také krásné a pozoruhodné, tak se nechte překvapit. No a do té doby jen to nejlepší z muziky. Úplná klasika, DJ Bobo, Celine Dion, Tereza Mašková, Marek Lambora, anebo právě teď tady u nás na Frekvenci 1 tenhle ten úžasný zpěvák.

0: července, minutka po 7:45. No a já už teď pro vás mám moc hezké pozvání na takový pěkný výlet. Je to takový tip, pokud se chystáte do Krkonoš a chystáte se tam právě zítra, tak na stezce v korunách stromů v Krkonoších u Jánských lázní, tam můžete nejenom obdivovat krásy přírody, ale každé pondělí jsou tam vlastně zároveň i dravci, které si můžete prohlédnout. Jsou tam samozřejmě se svými chovateli a vy tak můžete nejen vidět třeba, nevím, fascinujícího víra velkého nebo elegantního sokola. Prohlédnout si tam také poštolku obecnou, ale můžete tam sledovat i průlety těchto dravců. Já jsem to párkrát zažil a musím říct, že když se rozkročíte a mezi nohama vám proletí káně, které, když ho vidíte opravdu jako hodně zblízka, tak je to obrovský pták a on se vás ani nedotkne. Je to fantastický zážitek, takže vřele doporučuji, pokud máte volné pondělí a chystáte se nebo jste na dovolené někde v Krkonoších, tak stezka v korunách stromů v Jánských lázní v pondělí zhruba od 9:30 až do 16:00 odpolední nabízí právě tuhle fantastickou věc. Seznámení se s dravci, kteří žijí u nás, a spousty krásných nejen fotek, ale i zážitků s nimi. Za malou chvíli Bon Jovi, David Guetta a nebo Xindl X.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.

0: prostě taneček? No, můžeme si dát takovou malou lekci a zopáknout si ho. Za malou chvíli také čerstvé zprávy tady u nás na Frekvenci 1.
1: Každé všední odpoledne jsou s vámi na Frekvenci 1
2: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: A mají pořád co rozebírat.
3: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
4: A tak už taky nemusím.
2: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
3: A tak jako kdo ho má furt omlouvat, rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
4: Je to trapný, no.
3: No, je to trapný. Jsem mu říkal, vydrž
4: tak to. Tak mu zlom nohu.
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
2: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na Frekvenci 1.
5: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
1: 7 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: No a se mnou ve studiu už připravena i Lucka Šmídová. Krásné ráno.
6: Hezké ráno. Česko slaví wimbledonský úspěch. Obce na Klatovsku protestovaly proti jadernému odpadu. Až do 9 hodin bude uzavřená D10. Český tenis slaví další obří úspěch. Linda Nosková prožila grandslamové finále plné emocí, ve kterém vystoupala až na samotný vrchol. Ve Wimbledonu porazila v historicky prvním českém grandslamovém finále Krajanku Karolínu Muchovou 6-2, 5-7, 6-3 a získala premiérový titul z turnajů Velké čtyřky. Tenistka Karolína Muchová bude potřebovat pár dní, aby se vzpamatovala ze zklamání. Jak řekla na tiskové konferenci, lituje nevyužitých breakballu na začátku třetího setu. I přes finálový neúspěch věří, že se časem grandslamového titulu dočká. Pochodem na Klatovsku si v sobotu lidé opět podpořili protest proti záměru státu umístit do lokality Březový potok hlubinné úložiště jaderného odpadu. Obce jsou jednoznačně proti a podnikají všechny možné kroky, aby se postupu státu bránili. Lokalita Březový potok patří mezi 4 vytipované, které stát určil k dalšímu průzkumu pro vznik jaderného úložiště. Rušný tah Olomouc-Šternberg se od zítřka postupně uzavírá. Opravy potrvají do konce prázdnin.
7: Hlavní tah je ve špatném stavu, jsou zde praskliny, vyjeté koleje i zničené okraje. Opravy budou probíhat ve 2 etapách. Po každé ale dojde ke kompletní uzavírce v délce 2 kilometrů. O zakázku se ucházelo 9 firem. Díky soutěži se podařilo původní rozpočet snížit zhruba o třetinu. Martina Svobodová, Frekvence 1.
6: Fotbalisté Argentiny v posledním čtvrtfinále mistrovství světa v Americe porazili Švýcarsko 3-1 po prodloužení a dál mohou snít o obhajobě zlata. V semifinále se ve středu utkají s Anglií. Angličané večer porazili 2-1 po prodloužení Norsko.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
6: V jeho západní polovině území očekáváme jasnou až polojasnou oblohu. Během dne může být více oblačnosti. V severovýchodní polovině území pak bude převažovat velká oblačnost a může i zapršet. A teploty dnes budou opět vysoko 24 až 29 stupňů.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
6: Počítejte se zavřenou D10.
8: Dálnice D10 je uzavřena mezi 10. až 14. kilometrem a to v obou směrech z důvodu bourání lávky. Odklon je veden ve směru na Prahu exitem 14 Stará Boleslav, ve směru z Prahy na Mladou Boleslav exitem 10 Brandýs nad Labem. Práce by měly trvat do 9. hodiny raní. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
1: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
6: A po zprávách už má slovo opět Tomáš Fíla.
0: A to přesně 3,5 minuty po 7. hodině raní vám všem, kteří právě vstáváte, tak krásné dobré ráno. A vám všem, kteří nás slyšíte jen tak ještě z dálky, tak příjemné chrupkání. My k tomu budeme hrát to nejlepší z muziky a možná se mi podaří vás, jak se říká, trošku jako povytáhnout z té postele. Objevil jsem výborný Burger Fest. Já tyhle ty jako gurmánské akce mám hrozně rád, protože Tam člověk jako má šanci jako uzobávat, ochutnávat. Hmm. Prostě věci, které si normálně jako nemáš vlastně moc šanci dát, jo. Hmm. Takže a navíc vás ještě pozvu do naprosto překrásné Litomyšle, kde jsme mimo jiné vlastně i tenhle týden byli.
6: Ano.
0: A musím říct, že teda Litomyšl fakt stojí za to.
6: Úžasná, takže jsem byla na výletě a doporučuju.
0: Krásný spojení, krásného místa a dobrého jídla. No a pozor, v této hodince také máme a vezeme něco vám. Kam a kdo vám to přiveze, prozradím. Do té doby ale to nejlepší z muziky. Last Ketchup, Demi Lovato nebo No Name. Tak takové je nedělní ráno tady u nás na Frekvenci 1.
6: Nadupané, hezké ráno.
1: Frekvence 1
2: a Tomáš Fíla.

Last Ketchup na frekvenci 1, to přesně ve 7:45. No a ode mne už teď pozvánka do překrásné, ale opravdu překrásné Litomyšle, kde můžete příští víkend navštívit Burger Street Festival. Bude se odehrávat na krásném barokním náměstí na Smetanově náměstí v Litomyšli, takže rozhodně, pokud máte rádi dobré jídlo, milujete krásné výlety do krásných měst, Litomyšl mezi ně rozhodně patří, tak příští víkend se tam koná Burger Street Festival a samozřejmě na něm budete moci ochutnat různé, ale i klasické podoby burgerů, mini burgerů. V každém případě myslím si, že je to den, který se opravdu dá strávit moc, moc hezky, a jenom když si teď představím, jak bych se tam příští víkend užíval, tak se mi začínají zbíhat sliny. Doufám, že i vám máte něco dobrého po ruce, pokud právě vstáváte, tak dobré ráno z frekvence 1 a k tomu přidáme ještě Mr. President Dan Barta nebo Ed Sheeran.

0: Jennifer Vance na frekvenci 1 minutku po 7:30, tak to je legendární hříšný tanec. No a doufám, že vás nikoho po ránu nenapadlo zkoušet dělat tu zvedačku. Fakt ne, to by jsme jako nemuseli dopadnout úplně nejlíp. Ale pokud se vám podařila, tak samozřejmě gratulujeme. No a se mnou už ve studiu připravená i Lucka Šmídová.
1: Přeju hezké ráno. Vláda v pondělí projedná novelu zákona o ochraně veřejného zdraví.

0: Boleslav exitem 10, Brandýs nad Labem. Práce by měly trvat do 9. hodiny raní. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
1: No a já už jenom dodám, že Luci i nadále bude sledovat všechno dění, a to ne na silnicích a dálničních tazích, ale samozřejmě i v celé České republice a ve světě. Za půl hodinky necelých nás čekají další hlavní zprávy tady u nás na Frekvenci 1, ale co je mnohem důležitější a hlavně mnohem blíž před námi, tak to je náš kolega Ondra Albrecht, který dnes vyráží za vámi, a pozor, nejede s prázdnou. Za malou chvilku prozradím víc, kde dnes na ní můžete narazit a odnést si opravdu velmi zajímavé ceny a věci. No a do té doby jen to nejlepší z muziky Prince Little Joe a Marky Mark, také zpěvačka Verona, anebo tyhle tóny už nepatří nikomu jinému než Taylor Swift. Tak si pojďme společně užít. Tak, zatím hezké ráno.

Prince, Little Joe and Marky Mark ve 7:45 v neděli ráno a za malou chvíli také budeme volat Ondru Albrechta. Do té doby třeba ještě Miley Cyrus.

0: the World a Miley Cyrus na Frekvenci 1, to přesně 9 minut před 8 hodinou raní. No a my už v tuto chvíli jdeme pomalu vytáčet i našeho kolegu Ondru Albrechta. A proč? Protože každou neděli až do 2. srpna právě Ondra vyráží za vámi, a to po celém Česku. Dnes už je na cestě a mě by samozřejmě zajímalo, kam máš, Ondro, namířeno a také, co sebou vezeš. To je to nejdůležitější, takže slyšíme se.
1: Dobré ráno, Tome, ahoj všichni posluchači Frekvence 1. No protože léto je v plném proudu, tak dnes mířím přímo mezi vodáky a všechny, kdo si přijeli užít krásný den do Zlaté koruny na Vltavě. A pro prvního z posluchačů, který za mnou na místo dorazí, mám poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. No a další z vás si pak můžou odnést letní produkty Dr. Max, třeba opalovací krémy, repelenty, voděodolné náplasti, no prostě všechno, co k létu neodmyslitelně patří a co se o prázdninách hodí mít sebou. Pokud byste mě hledali, tak budu parkovat v okolí kempu Zlatá koruna. Poznáte mě podle toho našeho klasického žlutého auta Frekvence 1. Na sobě budu mít taky žluté frekvenční tričko, a to vše kolem 14. hodiny. Ještě jednou, Zlatá koruna na Vltavě kolem 14. hodiny a těším se na všechny, kteří dorazí, no a hlavně na toho prvního.
0: No tak, Ondro, my samozřejmě zdravíme a děkujeme, že vyrážíš opět mezi naše posluchače. Dnes jsme si tak trochu prohodili role, normálně býváš ve studiu ty a já na cestách, ale přece jen změna je život a to je také důležité. Opakuji, 14. hodina, kem Zlatá koruna, frekvenční offroad Ondra Albrecht. No a ještě dodám, že partnerem celé téhle soutěže je Dr. Max. Vybavte se na léto v lékárnách Dr. Max. Ať už vyrážíte k vodě, na aktivní dovolenou, na výlet nebo na festival, v lékárnách Dr. Max vám navíc rádi odborně i poradí. Tak, to bylo vše. No a my samozřejmě opět z Českého Krumlova, lépe řečeno ze Zlaté koruny, míříme k tomu nejlepšímu z muziky. Za malou chvíli také čerstvé zprávy s Lucí Šmídovou, do té doby třeba Rednex nebo Kabáti. Tak pojďme si je dát.

0: jste, jak se říká, na nohou nějakou tu chvíli, tak si k tomu můžete i trochu zatančit. A zavzpomínáme třeba také na tenhle obrovský hit George Michael. George Michael ve skupině Wham!, kterou později opustil a začal pracovat, jak se říká, sám na sebe. Wake me up before you go go na Frekvenci 1 a mnohem, mnohem víc. Ovšem, teď aktuálně před námi také čerstvé zprávy.
1: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: No a se mnou už ve studiu vždy čerstvá a svěží, dobře naladěná Lucie Šmídová.
2: Hezké ráno přeju. Místo ve školkách by mohlo být od 4 let povinně. K výhře ve Wimbledonu gratuluje Lindě Noskové také prezident. D10 je od večera zavřená. Ministr školství Robert Plaga plánuje prodloužit povinné předškolní vzdělávání z 1 na 2 roky. Namísto v 5 letech by se tak děti začaly vzdělávat už o rok dříve. Jak píšou Novinky.cz, Plaga si od toho slibuje lepší podporu a přípravu dětí ještě před nástupem do základní školy. Prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš i další politici pogratulovali tenistce Lindě Noskové k vítězství na turnaji ve Wimbledonu. Poděkování vyjádřili také poražené finalistce Karolíně Muchové. Obě podle nich skvěle reprezentovaly Českou republiku. Nosková porazila v historicky prvním českém grandslamovém finále Muchovou 6-2, 5-7, 6-3 a získala premiérový titul z turnajů Velké čtyřky. Hasiči ve Zlíně i nadále zasahují u požáru budovy v bývalém baťovském továrním areálu. V podvečer díky příznivému vývoji situace snížili stupeň požárního poplachu z 2. na 1. Nyní na místě pracují 4 desítky hasičů, kteří trosky budovy ochlazují. Budova začala hořet ve čtvrtek, část z ní se zřítila. V kanadském Torontu došlo večer k tragické události. V blízkosti festivalu, kterého se účastnilo asi 13 000 lidí, zaútočil střelec. Zatím není jasné, jestli byl jen jeden.
3: Měl to být pouliční festival plný latinskoamerické kultury, tanců a hudby, ale akce se proměnila v peklo. V okolí této události došlo ke střelbě. Na místě přišli o život minimálně 2 lidé. Úřady hlásí také několik zraněných. Policie vyzývá obyvatele, aby byli na pozoru, protože podezřelého nebo podezřelé se zatím nepodařilo chytit. Mohlo být i o několik osob. Okolnosti jsou stále předmětem vyšetřování. Ze Spojených států pro Frekvenci 1 Zdeněk Kratochvíl.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: V jihozápadní polovině území očekáváme jasnou až polojasnou oblohu. Během dne může být více oblačno. V severovýchodní polovině území pak bude převažovat velká oblačnost a může i zapršet. Teploty ale stále vysoko, 24 až 29 stupňů.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: D10 je zatím stále uzavřená.
4: Pomalu se blíží zprovoznění dálnice D10 v úseku mezi exitem 10 Brandýs nad Labem a 14 Stará Boleslav. Plánované ukončení obousměrné uzavírky je v 9 hodin ráno. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Honza.
0: No tak tady se nebojím říci, že se to přibližuje už velmi rychle. Máme 8 a do 9 by to mělo být. A do 9 by to mělo být hotový, tak to je jako, hele, to je.
2: Jestli vyrážíte teď, tak ještě chviličku počkejte.
0: No, anebo vyražte prostě za chvilku. To je jednoduchý.
1: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
2: 4 minuty po 8. Pokračuje víkendové ráno na Frekvenci 1 a Tomáš Fíla.
0: Já už zcela probraný a v plném proudu společně s Lucí tady ze studia posíláme jen to nejlepší z muziky a přidáme taky krásný tip do českého Yellowstoneu. Tušíš? Kam vyrazíme?
2: Vůbec nevím.
0: Františkovy Lázně.
2: A tam jsem byla.
0: No, ale není to v Lázních. Je to u nich.
2: U nich.
0: U nich. Nevíš vůbec.
2: Vůbec netuším.
0: Vůbec netušíš. Vyvěrající minerální prameny z hlubin naší země. Mm-hmm. To vše můžete vidět v přírodní rezervaci SOS. A máme tady na dnešní den připravenou ještě jednu vychytávku určenou hlavně dětem. Ale myslím si, že si ji užijou i dospělí. Takže tenhle ten krásný balíček už za malou chvíli. Do té doby Shawn Mendes, Camila Cabello, také Kateřina Marie Tichá a nebo právě teď September. Cry for you, jsme Frekvence 1.
2: Krásnou neděli.
1: Frekvence 1
5: a Tomáš Fíla.

tak to byly BM na frekvenci 1. Máme tady 8:45, no a já už pro vás mám moc hezký tip na výlet, který si doslova do písmene užije celá česká rodina. Nejen česká, všechny rodiny si užijí. V každém případě vás pozvu do okolí Františkových lázní. Tady se totiž nachází obce Kateřina, přírodní rezervace SOS. Tohle je spíš asi zajímavější právě pro rodiče. Přezdívá se jí taky český Yellowstone, protože tady můžeme vidět na vlastní oči vyvěrající minerální prameny z hlubin naší země až na povrch. Krásně to bublá, dělají se u toho úžasný videa, je to i moc hezky slyšet. A celá ta procházka tou přírodní rezervací nezabere s focením, s natáčením, s takovým tím pomalým brouzdáním, couráním a čtení infotabulí a zajímavostí o místní přírodní rezervaci víc jak, řekněme, hodinku. Ale to je opravdu, už jste jako hodně, hodně, hodně pomalý. Ten okruh má, řekněme, nějaké 2 kilometry, takže opravdu jako nic, nic. Ale co je důležité, že kdysi se tady těžily jíly a právě ty byly dopravovány před více než 100 lety důlními vláčky po povrchu. No a tyto důlní vláčky dnes slouží jako vlastně taková atrakce, kdy vy si tou krajinou projíždíte na zrekonstruovaných důlních vláčcích a můžete se kochat i právě z kabin a vozů tohoto více než 100 let starého technického unikátu. No a to si myslím, že zase ocení převážně děti. Takže pokud byste nevěděli, kam vyrazit na výlet, tak ještě dnes až do 17. hodiny u Františkových lázní přírodní rezervace SOS a jízda důlním vláčkem. Je to u obce Kateřina, tak nezapomeňte vyrazit a když, aby těch Kateřin tady v neděli po ránu nebylo málo, tak my rovnou přidáváme i Kateřinu Marii Tichou, byt 66.

0: Máme tady krátce před 8:30, no a to značí jediné, že samozřejmě opět mě ve studiu navštívila Lucie Šmídová. A proč? No protože jsou tady čerstvé aktuální zprávy.
1: Taková návštěva. Hezké ráno. V prvním pololetí letošního roku soudy v Česku vyhlásily podle studie přes 7,5 tisíce osobních bankrotů. Ve srovnání se stejným obdobím loňska o 7% méně. Íránské revoluční gardy v noci oznámily uzavření Hormuzského průlivu až do odvolání. Stalo se tak poté, co stříleli na loď plující nepovolenou trasou. Fotbalisté Argentiny ve čtvrtfinále mistrovství světa udolali Švýcarsko 3-1 po prodloužení a mohou dál snít o obhajobě zlata. Ve 112. minutě dal vítězný gol Alvarez.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: A ještě stále je uzavřená D10.
3: Pomalu se blíží zprovoznění dálnice D10 v úseku mezi exitem 10 Brandýs nad Labem a 14 Stará Boleslav. Plánované ukončení obousměrné uzavírky je v 9 hodin ráno. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Honza.
0: Už se to blíží, už to bude. To znamená, za nějakých, jestli umím dobře počítat, 30 minut už by se zase mělo dát projíždět. Tak uvidíme, jak to bude po celé. Jestli se nám to nebude protahovat, tak ono sundat lávku nad dálnicí, to není žádná legrace. Jako to je prostě velká věc. My k tomu ale přidáme jen to nejlepší z muziky a odstartujeme to touhle úžasnou dámou. Těšit se můžeme na Cutting Crew, také Cut and Movie, Krištofy, ale tyhle tóny, ty patří jedné jediné dámě, jedné jediné zpěvačce. Velký hit Belindy Carlisle tady u nás na Frekvenci 1 a to v neděli v 8:30, takže hezké ráno, pokud právě vstáváte.

Frekvenci 1, máme 2:03. No a my už teď míříme za tématem robotiky. Roboti, umělá inteligence, to jsou zkrátka dobře věci, které jsou nedílnou součástí našich dnešních životů. Roboti velmi často pomáhají třeba v komunitních službách, pohostinství, maloobchodě nebo zábavním sektoru a nezřídka dokonce suplují i zvířecí mazlíčky. Pravdou je, že robotika je rozvinutá zatím spíše v okolních zemích, nejvíce asi v Číně, a také právě s nárůstem těch robotů se velmi často mluví i o tom, kolik vlastně to nahradí jako lidí, kolik lidí najednou bude bez práce, když ty roboti to všechno udělají za ně. Představte si, že v Číně se objevilo několik robotů na ulici, kteří tam klečí a před nimi je cedulka, že žádají o peníze na dobití elektrickou energií, což je vlastně jejich takový, jako to je ta jejich hlavní potrava, ta elektrická energie. No, někteří se tomu jen smáli, jiní to zase kritizovali, že je to jako špatný marketingový tak. V každém případě roboti jsou kolem nás čím dál tím častěji. My tady v práci máme taky jednoho takového robota, který ne, že by zatím suploval nás tady ve studiu, ale umí udělat výbornou kávu. Tak mě by zajímalo, jakou robotickou vlastně vychytávku máte nejraději vy. Stačí mi úplně jenom jedna. Prostě co máte úplně nejradši, co vám nejvíc usnadní práci. Napsat mi to můžete na 736-300-444. Tak otázka zní, jakého robota vy máte nejraději a nebo kterého byste si přáli. I takhle to můžeme třeba pojmout. Tak pište, rád se podělím o vaše dojmy a o vaše pocity. No a to nejlepší z muziky i do celé. Máme tady třeba Shakiru a nebo už za malou chvíli Gump, Život je pes. She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing the thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her.

Shakira na frekvenci 1. Já jsem před malou chvílí položil otázku, které roboty máte nejraději, které nejčastěji používáte, kteří jsou vaši miláčci. Pište nám na 736 30444. No a já přidám ochutnávku toho nejlepšího z muziky, Eva Farna. I na tu se budeme moci těšit už po 9. hodině, stejně jako na tuhle obrovskou klasiku popového krále Michaela Jacksona. No a kdo by raději slyšel něco z té modernější muziky, tak Eiffel 65 Blue.

0: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Ano, čas měří všem stejně, to znamená i naší Lucince, která už je opět se mnou ve studiu a přináší čerstvé zprávy. Hezké ráno.
2: Pěkné ráno, Česko slaví wimbledonský úspěch. Obce na Klatovsku protestovaly proti jadernému odpadu a D10 by měly každou chvíli otevřít. Český tenis slaví další obří úspěch. Linda Nosková prožila grandslamové finále plné emocí, ve kterém vystoupala až na samotný vrchol. Ve Wimbledonu porazila v historicky prvním českém grandslamovém finále krajanku Karolínu Muchovou 6-2, 5-7, 6-3 a získala premiérový titul z turnajů Velké čtyřky. Tenistka Karolína Muchová bude potřebovat pár dní, aby se vzpamatovala ze zklamání. Jak řekla na tiskové konferenci, lituje nevyužitých breakballů na začátku třetího setu. I přes finálový neúspěch věří, že se časem grandslamového titulu dočká.
1: Já bych chtěl jenom Karolíně Muchové říci, že vůbec nemusí být smutná, protože jako mít první a druhé místo, já chápu jí jako sportovce, jo, ale prostě to byl fantastický výkon. Teď to byla vlastně bitva snů, která za mě teda aspoň vždycky musela dopadnout dobře.
2: No, to, co předváděla v druhém setu, to bylo neuvěřitelné.
1: Neuvěřitelný.
2: Pochodem na Klatovsku v sobotu lidé opět podpořili protest proti záměru státu umístit do lokality Březový potok hlubinné úložiště jaderného odpadu. Obce jsou jednoznačně proti a podnikají všechny možné kroky, aby se postupu státu bránili. Lokalita Březový potok patří mezi 4 vytipované, které stát určil k dalšímu průzkumu pro vznik jaderného úložiště. V Pardubicích vyroste cvičná kuchyň pro nevidomé. Má pomoci lidem s poruchou zraku k nacvičení bezpečných návyků při vaření.
3: Novinka vznikne v připravovaném středisku Tyfloservisu v Bělehradské ulici a bude součástí nového centra služeb pro osoby se zdravotním postižením. Nepůjde rozhodně o obyčejnou kuchyň. Každý detail má být navržen tak, aby lidem se zrakovým handicapem pomáhal v orientaci a bezpečném pohybu. Nezbytné budou speciální úpravy prostoru, kontrastní prvky pro slabozraké, ale i bezpečné uspořádání potřebičů. Počítá se i s moderní technologií, umožňující například ovládání některých zařízení pomocí chytrého telefonu. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
2: Fotbalisté Argentiny v posledním čtvrtfinále mistrovství světa v Americe porazili Švýcarsko 3-1 po prodloužení a dál mohou snít o obhajobě zlata. V semifinále se ve středu utkají s Anglií. Angličtí fotbalisté večer porazili 2-1 po prodloužení Norsko.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: V jeho západní polovině území očekáváme jasnou až polojasnou oblohu. Během dne může být více oblačno a v severovýchodní polovině území bude převažovat velká oblačnost a tady může i zapršet. Nejvyšší teploty vystoupají na 24 až 29 stupňů.
0: Frekvence 1. Doprava.
2: D10 by měly otevřít.
4: Úseku mezi exitem 10 Brandýs nad Labem a 14 Stará Boleslav. Plánované ukončení úsměrné uzavírky je v 9 hodin ráno. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
0: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
2: Po zprávách pokračuje víkendové ráno na Frekvenci 1 s Tomášem Fílou.
1: 4,5 minuty po 9. hodině. Otázka do této hodinky zní naprosto jednoznačně. Máte nějaké robotické pomocníky, kteří roboti jsou pro vás vlastně ty nej, anebo kterého nemáte a ba naopak byste ho chtěli. Co ty, Lucko?
2: Já miluju svoji pračku, miluju svoji myčku, ale potřebovala bych k tomu ještě jednoho robota, no, který by to všechno vyndaval.
1: Jo, takže opravdu takovýho toho komorníka jako domácího, takovýho hospodyňáka.
2: Jo.
1: Hele, a chtěla bys si robota nebo roboťačku?
2: To je asi jedno.
1: Je to jedno.
2: Když bude pracovat.
1: Hlavně, když bude makat a držet hubu. V každém případě pište nám 736-304-44, jakého máte vy nejoblíbenějšího robota, kterého nejčastěji používáte, anebo kterého byste si ba naopak psáli. My k tomu přidáme to nejlepší z muziky a za malou chvíli se podíváme na vaše vzkazy. Sean Baker s Meloem, také Ace of Base, anebo právě teď na Frekvenci 1 Eva Farná.
2: Krásnou neděli.
0: Frekvence 1
5: a Tomáš Fíla.

0: hodině, no a jdeme na vaše vzkazy. Ptal jsem se vás, které roboty máte nejraději, které nejčastěji používáte, nebo ba naopak, které byste chtěli. Jedna nepodepsaná naše posluchačka píše, zdravím, tak nejvíc mi pomáhá robot, to znamená, že ten kuchyňský. Eva Sklatov nám napsala zase, ahoj, miluji svoji svatou trojku, sušičku, pračku a myčku. Než jsem je poznala, nechápu, jak jsem bez nich mohla žít. Hezký den. Evičko, zdravíme. Další krásný vzkaz od Kačky. Ahoj Tomáši, bez robota na podlahu, který i vytírá, už si život nedokážu představit. O čem ale přemýšlím, je robot na okna. Máš nějaké doporučení? No přiznám se, že už jsem ho mockrát viděl, ale žádného takového nemám, takže z vlastní zkušenosti doporučit, Kačko, nic nemůžu, ale také o tom přemýšlím. Ty okna mě fakt jako nebaví a ono se přesně prostě líp kouká, když jsou čistý, no, je to tak. Nejlepší robot je ten kuchyňský. Rozhodně se obejdu bez těch chytrých vysavačů a tak dále. Takže Linda, raději v kuchyni. Další vaše vzkazy už za malou chvíli. Vy nám píšete na 736 30444, které roboty máte nejraději, nejčastěji používáte. A nebo ba naopak, kterého třeba nemáte, ale přáli byste si ho mít. Můžeme se pověnovat úplně všem robotickým tématům, takže popuste uzdu své fantazie, já k tomu přidám to nejlepší z muziky Michael Jackson, Aneta Langerová nebo Alvaro Soler a Topic. Už za malou chvíli jsme Frekvence 1.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: I letos v létě jedeme za vámi.
5: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
4: Radio Kempy Frekvence 1.
5: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
6: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže.
7: Ve hře je 500 000 korun.
8: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
9: Chceš vyhrát vstupenky na legendární motocross Grand Prix Česká republika 2026 v Lokti? Zapoj se do soutěže projektů Bezpečí na cestě a Hele motorka na webu rádia. Stačí správně odpovědět na několik otázek o bezpečnosti silničního provozu a ohleduplnosti vůči motocyklistům. Připomeň si, proč je důležité s motorkami na silnici počítat a dvě vstupenky jsou tvoje. Soutěž končí 14. července. Tak neváhej a hraj o skvělý motocrossový zážitek. Projekt Bezpečí na cestě je financován z fondu zábrany škod.

0: tady půl desátou a to znamená jediné. Se mnou už ve studiu i Lucie Šmídová. Krásné dopoledne.
1: Dobré dopoledne. Od začátku roku evidují policisté skoro 760 vniknutí do rodinných domů. Nejvíce ve Středočeském a Jihomoravském kraji. Vláda v pondělí projedná novelu zákona o ochraně veřejného zdraví. Ta mimo jiné také upravuje vývoz kosmetických výrobků, které potřebují certifikát volného prodeje. Finálovým duelem dvou nejvýše nasazených hráčů Itala Zinera a Němce Zvereva dnes vyvrcholí tenisový Wimbledon. Utkání začne v 17 hodin.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Provoz na dálnici D10 ve Staré Boleslavi je po nočním bourání lávky pro pěší obnovený. Řidiči nyní projedou ve směru na Prahu bez omezení. Ve směru na Mladou Boleslav zatím pouze v jednom pruhu. V 15 hodin by se měl obnovit provoz v obou pruzích. Tak opatrně a šťastnou cestu s Frekvencí 1.
0: No a já už teď můžu slíbit, že pro vás mám pozvánku na další z radiokempu našeho rádia, tedy radiokempy Frekvence 1. Kam to bude tentokrát, na co se tam můžete těšit a co tam můžete zažít. Už za malou chvíli mrkneme také na vaše vzkazy, jakého robota byste si přáli, kterého používáte, nebo kterého byste chtěli a ještě ho nemáte. A do té doby to nejlepší z muziky Alex Warren, CC Catch, právě teď na Frekvenci 1. Pojďme to tady pořádně rozjet s touhle velkou klasikou Heartbreaker.

Marek Ztracený na frekvenci 1 a to právě minutku, nebo řekněme 4 minutky před 10:45. Věnujeme se tady také vašim vzkazům. Ptal jsem se na to, jakého robota máte nejoblíbenějšího, nebo kterého byste chtěli. Ahoj Tome, já bych chtěla robota, který by dělal asistenta mému autistickému synovi. Ulehčilo by mi to spoustu věcí v životě. Hezký den, Katka. Katko, to věřím a opravdu bych vám strašně přál takovýhleho parťáka, pomocníka, který zkrátka dobře, na rozdíl od nás, od lidí, se neunaví. Katko, jste statečná, silná. Doufám, že brzo takového pomocníka mít budete. Jdeme na další vzkaz. Čauky. U mě vítězí R2D2 z Hvězdných válek. Ale pozor, aby jsme s robotama umělou inteligencí nedopadli jako ve filmu Terminátor. Pěknou neděli přeje IF. Tak doufám, že IF jako Iva nebo Ivan, nevím. Zkrátka dobře, ať už jste muž či žena a máte rádi tyhle ty futuristické sci-fi filmy, tak samozřejmě patříte do mé krevní skupiny. V každém případě doufám a také se toho takhle honce někde vzadu jako obávám, aby to fakt tak nakonec nedopadlo. Za malou chvíli také pozvánka na další radiokemp Rádia Frekvence 1. No a do té doby Eiffel 65, chybět nebude ani Katy Perry. Tak máme se na co těšit. Yo,

na frekvenci 1 krátce před 10. hodinou a teď už ta slibovaná pozvánka na další z radiokempů frekvence 1. Vyrážíme celé prázdniny každou středu, nejen v červenci, ale i v srpnu a teď 15. to bude do kempingu Lipno Modřín. Přijďte se podívat, jak vzniká vlastně vysílání frekvence 1. Od 14 hodin živě Lubka Ponížilová a Míra Michálek. No a večer od 19 hodin zahraje i Pokáč své největší hity. Čekají vás soutěže Letní pohoda, Táborák, Špekáčky, Kelímky štěstí a samozřejmě i závěrečná after party. A když už jsme u té Letní pohody, zastavte se také na čerpacích stanicích OMV. Vyberete si některou z nových ledových specialit Viva, Espresso Sunrise, Espresso Tonic, kokosovo, jahodové latte, vanilkové frappé nebo ledové matcha latte. S aplikací MyStation je každá šestá ledová káva zdarma a navíc hrajete o peněžní ceny v celkové hodnotě 500 000 korun. Více na omv.cz a docela rozhodně ještě stihneme třeba mandraže. A můžu prozradit, už se na vás těším.

0: Přátelé, tohle byla Loreen a její euforie tady u nás na Frekvenci 1. Ve studiu už se mnou Mára Malášek, také Lucka Šmídová na značkách a to nejlepší z muziky do příští hodiny.
1: Miraj!
0: Draho Gabi.
2: A nebo?
1: Nebo?
2: Šinavky. 1970.
0: Ano, velmi silný ročník. Co jsi dělala právě v roce 1970?
2: Asi jsem sbírala houby někde.
1: A byl to dobrý rok na houby?
2: Asi jo.
0: No a máme připravenou také velkou pecku zpěvačky Sandra.
1: Tak to bychom měli.
0: No a já už mohu s úsměvem na tváři říci, je to tvoje, Máro.
1: Tak jo, budem si to hejčkat, to vysílání.
3: Výzkum právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 60% na široký sortiment nábytku, pod stolů a židlí až po pohovky a šatníky. JISK Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
5: 10 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A Lucie Šmídová v plné síle.
2: Je to tak. Hezké dopoledne. Místo ve školkách by mohlo být o 4 let povinně. Přibývá vloupání do rodinných bytů. D10 je už opět průjezdná. Ministr školství Robert Plaga plánuje prodloužit povinné předškolní vzdělávání z 1 na 2 roky. Namísto v 5 letech by se tak děti začaly vzdělávat už o rok dříve. Jak píšou novinky.cz, Plaga si od toho slibuje lepší podporu a přípravu dětí ještě před nástupem do základní školy. Od začátku roku evidují policisté skoro 760 vniknutí do rodinných domů. Nejvíce ve Středočeském a Jihomoravském kraji. V Praze letos stoupl jejich počet meziročně o 44%. Policie vyzývá k důkladnějšímu zabezpečení domů, zvláště teď v létě, kdy lidé odjíždějí na dovolené. Prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš i další politici pogratulovali tenisce Lindě Noskové k vítězství na turnaji ve Wimbledonu. Poděkování vyjádřili také poražené finalistce Karolíně Muchové. Obě podle nich skvěle reprezentovaly Českou republiku. Nosková porazila v historicky prvním českém grandslamovém finále Muchovou 6-2, 5-7, 6-3 a získala premiérový titul z turnajů Velké čtyřky. V kanadském Torontu došlo večer k tragické události. V blízkosti festivalu, kterého se účastnilo až 13 000 lidí, zaútočil střelec. Zatím není jasné, jestli byl jen jeden.
6: Měl to být pouliční festival plný latinskoamerické kultury, tanců a hudby, ale akce se proměnila v peklo. V okolí této události došlo ke střelbě. Na místě přišli o život minimálně 2 lidé. Úřady hlásí také několik zraněných. Policie vyzývá obyvatele, aby byli na pozoru, protože podezřelého nebo podezřelé se zatím nepodařilo chytit. Mohlo být i o několik osob. Okolnosti jsou stále předmětem vyšetřování. Ze Spojených států pro Frekvenci 1 Zdeněk Kratochvíl.
5: Frekvence 1.
3: Počasí.
2: V jeho západní polovině území očekáváme jasnou až polojasnou oblohu. Během dne může být více oblačnosti. V severovýchodní polovině území bude převažovat velká oblačnost a tady může i zapršet. Nejvyšší denní teploty ale opět vysoko, 24 až 29 stupňů.
3: Frekvence 1.
5: Doprava.
2: Provoz na D10 ve Staré Boleslavi je po nočním bourání lávky obnovený. Řidiči nyní projedou ve směru na Prahu bez omezení. Ve směru na Mladou Boleslav zatím pouze v jednom pruhu. V 15 hodin bude průjezdná úplně. Tak opatrně a pohodovou cestu s Frekvencí 1.
5: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
2: Jak už jste slyšeli, po zprávách je tady připravený Mára Malášek.
1: Jsem připravený, Boskům všechno nejlepší k dnešnímu svátku.

0: snídaní. Toho se stihne. Ještě celá neděle před náma.
1: Tak to jsem rád, že tohle od ženské slyším.
2: To nejlepší z muziky. A Marek.

0: abyste to ještě stihli. Tak co třeba na oběd na borůvko braní? Ty mají v Bavorech. Takže pokud vám doktor vyčítá, že byste měli jíst aspoň o kousek víc ovoce, tohle si myslím, že je krásná cesta, jak nějaké to sezónní ovoce do sebe dostat. V Telči na náměstí tady mají závod mezi branami, je to závod veteránů a pokud se posunete o kousek dál v Telči do parku, tak tam probíhá pivní a taky burger festival. Na zámku Kozel tady to bude dnes street food picnic, no a v Lázních Luhačovice mají dnes na programu Luhačovickou pouť, takže ten, kdo by zase rád o kousek ovoce obohatil svůj jídelníček třeba o cukrovou vatu, taky si myslím, že krásná cesta.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Trafíte se?
3: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mévelixu od pátku do neděle, nakupte a vytvoříte

0: nevydrží a ať už mluvím o skupině Bon Jovi, anebo taky o tom, že je klid na silnicích. To, že je klid i teď o 10:30, nakonec potvrzuje i Honza.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Všechny dálnice jsou aktuálně bez nehod a bez kolon. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
1: Frekvence 1.
3: Nejrychlejší dopravní servis.

0: skládá jako udatný bojovník. No a ze slavných osobností dnes 62. narozeniny, pro mě teda nestárnoucí Eva Brečnajderová, teď už Machourková, pokud si nespomenete, je to AZ Quiz, potom taky 50. narozeniny slaví moderátor Tomáš Kraus, anebo 48. luneťák Vašek Jelínek. No a k tomu se přidává taky 45-letá Vlačka Erbová, no a s narozeninami taky zaostává herečka Lenka Termerová, tu jsme tady nedávno měli jakožto hosta. Tak všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví, a pokud by ve vašem okolí někdo měl narozeniny a chtěli byste mu popřát, tak směle do toho, klidně to vyřídíme společně během dne, není problém.
1: Znáte to.
2: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
1: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější.
3: A překonali jsme hranici 35 tisíc v posledním slově.
1: A v pondělí ráno se o peníze můžete poprat hned dvakrát.
3: Tak se na vás těšíme.
2: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová. Každé všední ráno na Frekvenci 1.

0: další muziku mám v plánu i v další hodině, kdy si užijeme Kelly Clarkson. Taky bychom to tady mohli, Láďo, celý zapálit plamenem od Katky Marie Tiché.
1: To je plamen.
0: A její jako novinka Byt 660 taky není vůbec špatná.
1: Je zapálila.
0: Ale ne.
1: Zapálila by.
0: Zachovej 660. No někdy to tak blbě vyjde. No dáme jí Queeny. A to je Láďová oblíbená skupina. Že? Pochvál je.
1: Jak jsi do toho přišel?
0: Proto já moc dobře víš, náhodou.
1: Kde pak, opačně.
2: 11 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: S Láďou Jakubem.
1: Hezké dopoledne. Hasiči ve Zlíně se nemůžou dostat na některá místa požáru mrakodrapu číslo 34. Silný vítr zastavil lanovku na naši nejvyšší horu a na D10 na Mladoboleslavsku se už zase jezdí i pod mostem. Na Olomoucku ale řidiči zítra dostanou stopku. A tady jsou podrobnosti. Hasiči už čtvrtým dnem zasahují po požáru výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Na místě dnes pracuje 6 jednotek, které dál skrápějí proudy vody trosky budovy. Limitující je pro ně bezpečnostní vzdálenost, kterou jim určil statik. Blíž k místu se totiž zatím nedostanou. Lokalita je stále ohraničená páskami a o zpřístupnění některých ulic v blízkosti se bude jednat až zítra dopoledne. Silný vítr dnes zastavil horní úsek kabinové lanovky z Pece pod Sněžkou na Trutnovsku na Sněžku. Spodní úsek lanovky na naši nejvyšší horu v Krkonoších do mezistanice na Růžové hoře zůstává v provozu. Odpoledne by se situace mohla změnit. Aktuální informace najdete na webu lanovky. Frekventovaný úsek mezi Olomoucí a Šternbankem od zítřka se postupně uzavře. Opravy potrvají do konce prázdnin.
3: Hlavní tah je ve špatném stavu, jsou zde praskliny, vjeté koleje i zničené okraje. Opravy budou probíhat ve dvou etapách. Po každé ale dojde ke kompletní uzavírce v délce 2 kilometrů. O zakázku se ucházelo 9 firem. Díky soutěži se podařilo původní rozpočet snížit zhruba o třetinu. Martina Svobodová, Frekvence 1.
1: A u dopravy ještě zůstaneme. Provoz na středočeské D10 ve Staré Boleslavy u Prahy je po nočním bourání lávky pro pěší obnovený. Řidiči teď projedou ve směru na hlavní město bez omezení, ve směru na Bolku, zatím pouze v jednom pruhu. V 15 hodin by se měl obnovit provoz v obou pruzích. V České republice zbývají hlavně na srpen ještě poslední volná místa na dětských letních táborech, a to v různých regionech a různě tematicky zaměřené. Kromě stále oblíbenějších táborů v zahraničí nebo v cizím jazyce i tábory offline, tedy bez internetu a mobilů. No a další nám přiblíží předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček.
4: Jsou samozřejmě tábory, které rozvíjí nějaké talenty nebo zájmy. Jsou to tábory na koloběžkách, na skateboardech, sportovní tábory, divadelní soustředění, tábory z youtubery.
1: Fotbalisty Ostravy posílil ofenzivní záložník Dantaj Gilbert. 21-letý reprezentant Trinidadu a Tobaga přestoupil do Baníku Ostrava z pražské Dukly a podepsal smlouvu na 3 roky.
2: Frekvence 1. Počasí.
1: Zahrádkáři budou mít radost ve Slezsku a na Moravě. Vyjma té jižní, tam bude sucho. Ve zmíněných regionech má totiž zapršet, jinde bude jen oblačno a teploty až do 29. 29 naměříme právě na moravském jihu a taky na českém severu. I na západě Čech v okolí Plzně, no a ve středu českém kraji a v Praze.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: A jak jsme říkali, dobrá zpráva přišla ze středu českého kraje. Provoz na dálnici D10 ve Staré Boleslavi je po nočním bourání lávky pro pěší obnoven. Řidiči teď projedou ve směru na Prahu bez omezení, ve směru na Mladou Boleslav, zatím jednom jízdním pruhu. V 15 hodin by se měl obnovit provoz v obou pruzích. Tak ať vám to dál dobře jede s Frekvencí 1.
2: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
1: No ať vám to dál dobře jde s Markem Maláškem.
0: No my se společně podíváme v této hodince na několik super potravin. Já jsem si to tady otevřel celý ten výčet a přišel jsem na jednu věc, že znám jenom jednu.
1: Super potravinu.
0: No.
1: Zdravou, chutnou, jo?
0: Jo, ale musíš se jí trošku pomoct.
1: Aha.
0: Jako samotný je to docela hořký.
1: Jo, takhle. Ježiš, to zas bude nějakej, to zas bude nějaká vychytávka.
0: No, vychytávka. Takový prášek.
1: Aha.
2: To nejlepší z muziky
5: a Marek Malášek.

0: Na frekvenci jedna z té nejlepší muziky Sugar Babes. No a my se teď společně s Láďou tak jdeme podívat na to, na super potraviny, které jsem sliboval. Já totiž z toho seznamu, z toho výčtu, jich ani tak jako moc neznám. Když se nad tím jako pozastavím, tak to kakao to znám teda jako už dlouho.
1: Kakao.
0: Kakao, ano.
1: Kakao, kakajíčko.
0: No ne, normálně tady napsaný, bylo by tady možná napsaný jiný kakao, to slazený, granulovaný, ale aha, to tady není.
1: No což... to není kakao, že jo? Nebo je to kakao, ale jiný kakao.
0: Jiný kakao,
1: o který
0: no ale
1: mluvíš.
0: Pojďme k tomu seznamu, jo? Čia semínka, dobrý, ty znám asi tak půl roku, jo? Konopný semínka, ty jsem se tady nikdy neviděl. A pak tady píšou acai, aloe vera, to vím podle toho sopilku, co se dává do pití. Goji, neznám vůbec, guarana, taky ne.
1: Guarana.
0: Ne.
1: Ne.
0: Jak to vypadá?
1: Já ne, jak to vypadá, ale vím, že se to jako používá.
0: Ale... Výborný.
1: Asi jsem to i vypil, ale nevím, jak to vypadá.
0: Je vidět, že jsi za pravdového koumáka do tohoto vstupu. Karo, to znáš?
1: Jo, to je káva přece taková...
0: Tak jak to vypadá?
1: Speciální, jak vypadá, taky nevím.
0: Takže stejně tak jako guarana, takže taky průpis, Láďo. Mladý ječmen.
1: Mladý, jak vypadá mladý ječmen?
0: No zkus.
1: No taková takový sypký ječmen.
0: Já se pominu. To je neuvěřitelný. No nic, ano, asi máš pravdu. Já teda si pamatuju, že mladý ječmen má takovou jako hodně sytou zelenou barvu.
1: Mm-hmm.
0: A všichni ti, kteří to jako pozřeli, tak už si to dvakrát nedali.
1: Bylo to, nedivím.
0: No tak, jako sorry, to teda vypadá,
1: je to velmi zdravý. Přesně, velmi zdravý, ale na pohled právě naopak, no.
0: Jak je to zdravý, tak to asi nebude moc dobrý.
1: No, nebo tak.
0: To ano. Tak bývá, ne? Mm. Což jako u toho kaká, tomu musíš taky malinko pomoct, aby bylo dobrý.
1: Čím?
0: To nejlíp cukrem.
1: To je pravda, protože jinak je strašně hořký, ano.
0: Tak, vidíš to. A nebo, no vlastně jenom cukrem. No a tady jsem se ještě k tomu dočetl, že všechny tady tyhle ty super potraviny vlastně ani nesmíš upravovat o teplotě vyšší než 42 stupňů Celsia.
1: Aha.
0: Jinak je všechny konzumovat zasyrová drcený.
1: Jo, takže počkej, takže mezi 42 stupni
0: aha
1: a nulou, jo.
0: No, tak.
1: Aha.
0: To jsi věděl?
1: No, to jsem vůbec nevěděl.
0: To jsi nevěděl.
1: To je alchymie teda.
0: No, tak důležitý je, že víš, jak to vypadá.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestí stýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.

0: veseloučko, když hraje šér, viď?
1: No ježišmarja, roztančené dopoledne.
0: To se ti tančí, když už sedíš tady za kniplem, viď? A nejsi za volantem.
1: To jo, teda, to je lepší. No a když za tím volantem by mi ta šér taky přišla vod.
0: No to asi jo, pokud ale nestojí v koloně. A stojí to někde?
1: Pravda. No, větší kolony nejsou, ale jsou nějaké havárky. Pozor na ně.
0: Ať to neřekneme ještě celý před tím vstupem.
1: No, já se to nechám na dopravu.
2: Frekvence 1. Doprava.
0: Tak teď už můžeš.
1: Teď už můžu. Tak hezké dopoledne přejeme do Jihomoravského kraje. Dejte si pozor v okrese Brno, venkov. Tu máme silný provoz kvůli nehodě dvou osobáků s požárem. Na místě policie, hasiči, záchranka. Je to konkrétně na silnici 152, okres Brno, venkov u Modřic. No a pozorní buďte také v Praze na Mladoboleslavské ulici. Tady máme havárku osobáku s motorkářem a nakladně se bouralo na Pražské ulici. Taky osobák s motorkářem na místě policie. Hasiči a záchranka. Tak jezděte opatrně s Frekvencí 1 taky Markem Maláškem.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
0: No a teď už Xindelix, mimochodem jednička naší česko-slovenské hitparády s Janou a Mikešem. Pokud jste včera poslouchali, tak to jasně víte. Xindelix a jeho dovolená.

Frekvenci 1 z té nejlepší muziky, taky Queen, a já mám pro vás tip na čtení. Těsně před 80. se nebojí krátkých sukní ani šatů bez rukávu. Blesku pro ženy prozradila zpěvačka Helena Vondráčková, proč jí trvá líčení 15 minut a bez čeho by nevyšla ven ani spát. Péče o sebe není luxus, ale součást zdravého životního stylu, říká. První česká supermodelka se po 60. znovu zamilovala a do rok a do dne od zásnub se vdala a konečně prý našla toho pravého a začala žít po svém. Pro muže jsem sexy i v teplákách, říká Pavlina Pořízková v rozhovoru pro Blesk pro ženy. Melounová dieta neznamená, že nebudete jíst nic jiného. V Blesku pro ženy vám prozradí, s čím je dobré meloun kombinovat, aby váha rychle klesala. No a v aktuálním čísle si posvítí i na to, kdy je nebezpečné být za každou cenu pozitivní a proč je důležité se sem tam vztekat, anebo si taky pobrečet.

Čeká vás tu i další přehled českých bylinek, včetně soutěže o ceny v hodnotě minimálně 20 tisíc, anebo recepty na rybízové a angreštové koláče, které provoní kuchyň létem. No tak si nechte poradit a stavte se u svého novinu.

0: byla taky Shania Twain.
1: 12 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Zprávy s Láďou Jakubem.
2: Dobré poledne. Pod přehradou Nové Mlýny v Jihomoravském kraji dále lekají ryby. Ve středních Čechách zase fungují syslí hlídky. A kolony nám teď čekají, dělají problémy od Prahy na Brno. Ještě jednou pěkné poledne, tady je vaše letní rádio a tady máme taky další letní témata. Začínáme na jižní Moravě. Situace v řece Dyji pod přehradou Nové Mlýny na Brněnsku a Břeclavsku se nelepší. V noci kleslo množství kyslíků ve vodě nad jezem v Bulharech na nulu a k větším úhynům ryb tak může docházet. V Rakousku a v Německu je na řadě míst zakázané sjíždět z dálnice kvůli kolonám, ale podrobnosti to vám prozradí už za malou chvíli kolega Marek Malášek. Naši policisté mezitím odjeli na léto do Chorvatska. Ne na dovolenou, ale pomáhají tam našim turistům v nesnázích. Pokračuje český konzul v Chorvatsku Štěpán Šantrůček.
3: Jsou to tři lokality, Omiš, Šibenik a Vodice, kde působí čeští policisté společně s chorvatskými policisty. Tak ty hlídky jsou vždycky smíšené, to znamená český policista a chorvatský policista. Důležité je upozornit na to, že český policista působí v Chorvatsku bez zbraně, nesmí používat žádné donucovací prostředky a skutečně slouží pro zprostředkování komunikace například s tím chorvatským policistou nebo zprostředkování komunikace s místními úřady.
2: Pokud nastane nějaký problém, při kterém jsou potřeba úřady, náš policista turistu odkáže na konzulát ve Splitu, Rijece nebo velvyslanectví v Záhřebu. Česko dnes poslalo do Francie druhý vrtulník, který pomůže s hašením požáru v okolí města Valence na jihu země. První vrtulník odletěl už v pátek, za sebou má první den nasazení. Posádku i v tomto případě tvoří 7 lidí, piloti, technici a hasiči. Zajímavá brigáda pro studenty ve středočeském kraji. V lokalitě Radouč u Mladé Boleslavy začaly mladí lidé fungovat jako syslí hlídky. Fungují v místě, kde žije kolonie kriticky ohroženého sysla obecného, čítající odhadem 350 jedinců. Pro školení studenti návštěvníkům vysvětlují, jak se k hlodavcům chovat. Upozorňují je hlavně na nevhodnou stravu, která jim může způsobit vážné zdravotní potíže. Hlídkování je součástí záchranného programu, na kterém od roku 2021 spolupracují český Svaz ochránců přírody a Agentura ochrany přírody a krajiny.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Nebe se nám kaboní, pršet by ale mělo jen ve Slezsku a na Moravě, vyjma tedy té jižní. A právě na jižní Moravě bude dnes až 29 stupňů Celsia. Tolik naměříme ale i v Ústeckém a Středočeském kraji, v Praze nebo v okolí Plzně.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Kolonky na cestě od Prahy před Brnem mezi kilometry 125 až 128. Na silnici se tam i dnes pracuje. Zdržíte se kvůli tomu 20 minut. Čtvrt hodiny jsou pak kolony před Brnem u sjezdu na československou D2, jak na Bratislavu, tak ve směru od Slovenska na Brno. A ještě D10 u Staré Boleslavy mezi 12. a 14. kilometrem. Taky se nám to tu trochu štosuje. Menší kolony jsou ve směru od Prahy na Boleslav, Turnov a Liberec. Tak pevné nervy.
1: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
2: No ať už obědváte, nebo třeba jedete někam ve společnosti Frekvence 1, tak přejeme dobrou chuť a dobrý poslech, vysílá Mára Malášek.
4: No pokud jedete, tak to se docela hodí, protože my se kolonám budeme věnovat i v této hodině, a to těm rakouským a německým, jak ty jsi to nakousnul ve zprávách, protože ty mají jedno specifikum, já o tom teda vůbec nevěděl.
2: No.
4: Je teda pravda, že já jsem v koloně v Rakousku.
2: Nikdy nestál?
4: Jo, jako jo, jo. Ale to jsem nezjídil, tak to jsem tak nějak
2: nevnímal. Jo, tak to si prospal, nebo nevnímal, jasně, chápu. No, tak taková jedna důležitá rada, no. Tak.
4: No a pokud právě teď obědváte, že, tak jak říkával Vladimír Železný, tak dobrou, si nechte chutnout.
1: To nejlepší z muziky a Marek Malášek.

0: čtvrt na jednu a já jsem sliboval, že se k tomu obědu, který asi teď s největší pravděpodobností je před vámi, tak vám maličko závidím, ale pojďme se podívat na cestování. Ono totiž, jak už jsme nakousli, v Rakousku a v Německu je na řadě míst zakázané sjíždět z dálnice, a to kvůli kolonám. Dodržování tohoto zákazu může totiž kontrolovat policie a v Rakousku i takzvaný silniční dozorující orgán. To jsou sympatizanti místní policie. No a Martina Karlíka, odborníka ze světa motoru, jsme se zeptali, kde teda jako vlastně jako můžete sjet z té dálnice?
1: Sjet můžete jenom, pokud máte například poblíž sjezdu domluvené ubytování, jinak ne. Pokud vás policie chytí, často jsou kontroly právě přímo na sjezdech a nebudete schopni vysvětlit, proč sjíždíte, tak vás buď vrátí na dálnici, anebo vám dokonce může dát pokutu.
0: To jsou věci, že? Já jsem to třeba taky vůbec netušil. No a pak se asi můžeme divit, proč to u nás pořád tak stojí, když si každý sjíždí, kam se mu zachce. No nic, pojďme na další muziku. Divoký Bill a nebo taky Olivia Rodrigo, jenom pro vás na Frekvenci 1.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

0: na Frekvenci 1, taková pohodička. Co na silnici, Kláďo, je to pohodička?
1: No, pohodička není pro ty, kteřím se porouchalo auto, že vás je.
0: Nekecej.
1: No jo.
0: Tolik v neděli?
1: No.
0: A oni byli větí, že?
1: Byli větí.
0: Ježiš. Frekvence 1. Doprava. No tak povídej.
1: Jedno porouchané auto stojí na Teplické D8 od Roudnice nad Labem na Prahu. Na 20. kilometru tam stojí porouchaný vůz. Další ten nám stojí potom na D1. Pozorní buďte na 47. kilometru z Prahy. Tedy D11, pardon, z Prahy na Hradec Králové. Další problémy jsou s motor. Osobní auto a motorka se srazily na Lounsku u Žerotína a na Račeněvsi u Litoměřic, dejte pozor, na silnici 240, tam na silnici zase pro změnu spadl strom. Bouralo se i v Uherském Hradišti na Tyršově náměstí, tady jsou v sobě dvě osobní auta, tak opatrně teď v neděli popolední a šťastnou cestu přejeme.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

frekvenci jedna z té nejlepší muziky, minutu po tři čtvrtě na jednu, Bryan Adams. V redakci chystáme zprávy a v těch se podíváme, jak to vypadá s dohašováním haly 34 ve Zlíně.

0: 90-kové klasiky, co třeba Lamuš? Tak takhle to bude hudebně vypadat na Frekvenci 1 hned po zprávách.
1: I letos v létě jedeme za vámi.
2: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
1: Radio Kempy Frekvence 1.
2: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
3: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz.
4: Chceš vyhrát vstupenky na legendární motocross Grand Prix Česká republika 2026 v Lokti? Zapoj se do soutěže projektů Bezpečí na cestě a Hele motorka na webu rádia. Stačí správně odpovědět na několik otázek o bezpečnosti silničního provozu a ohledu plnosti vůči motocyklistům. Připomeň si, proč je důležité s motorkami na silnici počítat a dvě vstupenky jsou tvoje. Soutěž končí 14. července. Tak neváhej a hraj o skvělý motocrossový zážitek. Projekt Bezpečí na cestě je financován z fondu zábrany škol.
5: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
1: 13 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A Láďa Jakub.
6: Přesně tak, dobré odpoledne. Hasiči se ve Zlíně nemůžou dostat k problémovému požáru. V Česku letos vyhlásilo osobní brankot přes 7,5 tisíce lidí a od zítřka nebudou u severočeského Žatce jezdit vlaky. Ve Zlíně už čtvrtým dnem hasiči zasahují po požáru výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu. Na místě dnes pracuje 6 jednotek, které dál skrápějí proudy vody trosky budovy. Limitující je pro ně přitom bezpečnostní vzdálenost, kterou jim určil statik. Blíž k místu se tak zatím dostat nemůžou, jak potvrdil mluvčí hasičů Pavel Řezníček.
7: Nadále vlastně na místě 6 jednotek zasahuje, čerpáme vodu z řevnice, kde máme zřízeno čerpací stanoviště, ta se čerpá vlastně k místu požářiště a tam provádíme prolévání sutin a vlastně skrápění, ochlazování té konstrukce pomocí dvou stabilních monitorů. Tím, že je to zasaženo pod těma sutinama, tak se to strašně těžko prolévá a tím, že vlastně pořád dodržujeme bezpečnostní vzdálenost stanovenou statikem, tak se k místu úplně nedostaneme, aby jsme to rozhrabali, takže uvidíme, co se nám podaří do zítřka a během zítřka by měla proběhnout další jednání o dalším postupu.
6: Budova s 11 nadzemními podložími začala hořet ve čtvrtek ráno. Postupně se na dvou místech zřítila. Zůstává stát její necelá polovina. Požár hasiči lokalizovali ze čtvrtka na pátek, kdy zároveň snížili stupeň požárního poplachu z nejvyššího čtvrtého, který vyhlašují jen mimořádně, na třetí. V sobotu v podvečer jej snížili až na první. Při hašení jim pomáhal až do pátečního večera i vrtulník. A ze Zlínského kraje přišla i dobrá zpráva. V Uherském Hradišti se už rýsuje nový zimní stadion. Otevřít se má za 3 měsíce. Stojí na místě zbouraného původního zimáku. Ze všeho nejdřív by podle odborníků měla být hotová ta část haly, odkud bude z pokoju ubytovny výhled na ulici k rybníku. Uvnitř prostoru zimního stadionu jsou už vybetonované ledové plochy. Dokončuje se instalace technologie chlazení. Pracuje se na elektrických rozvodech i vzduchotechnice. Moderní zimní stadion se dvěma kluzišti a kapacitou pro 500 diváků bude vybavený šatnami, ubytovacími prostorami a komplexním zázemím pro provoz. Radnici nakonec vyjde místo 365 milionů korun na 447 milionů. V prvním pololetí letošního roku soudy v Česku vyhlásily 7614 osobních bankrotů. Ve srovnání se stejným obdobím loni o 7% míň. Zároveň přijali 7806 návrhů na osobní bankrot, což představovalo meziroční pokles o 8%. Víc říká analytička KRIF Věra Kameníčková.
8: Počet osobních bankrotů vyhlášených od ledna do května letošního roku je o 7% nižší než ve stejném období v loni. Dobrá zpráva je, že se snížil i počet návrhů na osobní bankrot v tomto období, a to o 9%. Lidé si přitom půjčují více peněz formou spotřebitelských úvěrů, ale podíl nesplácených úvěrů klesá.
6: Za první pololetí letošního roku se počet osobních bankrotů meziročně zvýšil pouze ve třech krajích. Nejvíc vzrostl ve Středočeském, Karlovarském a Plzeňském kraji. Komplikace v dopravě čekají od zítřka až do dušiček obyvatelé a řidiče na Lounsku. U Žadce probíhá rekonstrukce železničního mostu přes řeku Ohři na trati mezi Lužnou u Rakovníka a Chomutovem. Od 13. července tedy do zítřka až do 9. listopadu bude trať úplně uzavřena. Vlak tak nahradí autobus. Uzavřeny budou i cesty pod mostem pro pěší a cyklisty. A to až do března 2027.
1: Frekvence 1. Počasí.
6: Přichází hodně mraků na východě země, hlavně na Moravě a ve Slezsku, k tomu i přehánky. No a teploty do 29 stupňů. Nejvíc 29 naměříme tedy ve Zlínském, Jihomoravském, Středočeském, Ústeckém a Plzeňském kraji a taky v Praze.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
6: Kolony jsou na D1 za Velkým Beranovem od kilometru 125 na 20 minut. Jede to až k následnému omezení. No jede, stojí směr Praha-Brno. D1 ještě za Brnem ve směru na Prahu, tam pozor na odstavené auto. Na 187. kilometru je to za výjezdem z čerpací stanice ÖMV. 35 ze Svitav do Hradce Králové hlásí kolony u Litomyšle. Zdržení na 20 minut, jsou tam silničáři. Kolony jsou vlastně ale i v obou směrech. No a pozor přímo, ve východočeské metropoli na kruháči v Hradci Králové se srazil na Gučárově okruhu autobus s osobním autem. Je to u brněnské třídy, tak s ním počítejte a bezpečně dojeďte.
1: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno, sponzor programu.
6: No a během prázdninového nedělního odpoledne je s vámi Mára Malášek.
9: Přesně, tak moc krát děkuju za fantastické antré. No my se společně podíváme na to, kam Jana s Mírou tentokrát vyrazili na výlet. Tak jestli ještě pořád nemáte představu o tom, kam byste, nebo kde byste strávili třeba nedělní odpoledne a nechcete někam extra daleko, tak třeba to na Lipno máte kousek.
2: To nejlepší z muziky
1: a Marek Malášek.

0: 10 minut bude půl druhé, no a pokud přemýšlíte, kam letos vyrazit na kolo, za vodou a to všechno zároveň s dětmi, no tak v novém díle podcastu Jana a výlety na míru se podíváte na Lipno, které nabízí skvělé cyklotrasy a taky parádní koupačku. Jana Knížková společně s Mírou Michálkem vám doporučí nenáročné cyklostezky, výlety do Frimburku, ale také zajímavé atrakce pro děti.
1: Ve Frimburku si můžete užít taky mraky zábavných trailů na kololesem a pozor, některé
2: na
1: z nich...
2: kololesem.
1: Na kololesem. A některý z nich jsou právě jednoduchý, takže je zvládnou i děti. I když
2: to nemají kolo.
1: I když je k tomu dopsaná zábavná věta, jo. Jakože kačenka jde celou dobu v bačkůrkách, tak...
2: Máme tady krásnou cyklotrasu. Na kole to zvládnou i děti, co nemají kolo.
1: Tak prosím tě, je tam dopsáno, jo. Vhodné i pro děti, které už se nebojí jízdy v lehkém terénu a zvládnou bezpečně brzdit.
2: No jasně.
1: Pro ně
2: no.
1: Není problém jet.
2: Ne,
1: pro
2: přesně.
1: Pro ně je problém brzdit.
2: Na kole, na koloběžce, na lyžích, jo. Děti prostě odmítají brzdit.
0: No, mimo jiné bude taky řeč o oblíbeném Lipno Sport Festivalu. Dozvíte se také, co letošní ročník nabídne. No a nesmí chybět i nabídka oblíbených gastropodniků, které na Lipně zkrátka není nouze. Tak další epizodu podcastu Jana a výlety na míru, která vás vezme na Lipno a do okolí, najdete už na tradičních podcastových platformách anebo u nás na našem webu frekvence1.cz.
3: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
4: Trefíte se? Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup.

0: před půl druhou na frekvenci 1, tak je Backstreet Boys. No, my se jdeme s Láďou podívat na silnice. Jak to vypadá, jak to jezdí?
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Přesně tak, dobré odpoledne na Královéhradecké D11. Z Prahy na Hradec pozor za exitem u Valy. Na 11. kilometru stojí odstavený karavan a kusy pneumatiky. Vybočuje se poslední chvíli. Silnice 34 v jihovýchodních Čechách z Humpolce na Pelhřimov hlásí kolony obousměrně u Velkého rybníka. Další potíže jsou ale i na dalších místech Česka. Opatrní buďte v Ostravě, na Opavské ulici narazíte na nehodu dvou osobních vozů. Bouralo se také v jihočeském kraji. V okrese Písek dejte pozor na 20. u Protivína, tam je taky nehoda dvou osobních vozů. A ještě D5 od Prahy na Plzeň hlásí předmět na vozovce na 17. kilometru. Z dopravy všechno, šťastně se vraťte.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Devadesátka jako víno za dvě minuty bude 3/4 na 2. Ladi, co si dáme do zpráv?
1: Moravskoslezská kriminálka vyšetřuje od večera tragédii v paneláku v Ostravě Porubě. Podrobnosti právě už za 17 minut, jestli dobře počítám. Zkrátka ve zprávách.

0: A on za Kalousek na Frekvenci 1 prošel ulicí a až k další muzice do hodiny 14. Láďo, říkám to správně?
1: Přesně tak.
0: Já se zatrnulo, jestli jsem to řekl dobře.
1: Jo, do hodiny 14.
0: Do hodiny 14.
1: Takhle, do hodiny na hodinu 14. Do hodiny 15.
0: Takže jsem to neřekl správně.
1: Tak jsi to neřekl správně.
0: No, tak jsem si myslel. Tak bude Sia a já zase jako na oprátku 3 hodiny. Tomáš Šeklus.

0: No, hudební plány, myslím si, máme víc než smělé.
1: Super.
2: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
3: Chceš vyhrát vstupenky na legendární motocross Grand Prix Česká republika 2026 v Lokti? Zapoj se do soutěže projektů Bezpečí na cestě a Hele motorka na webu rádia. Stačí správně odpovědět na několik otázek o bezpečnosti silničního provozu a ohleduplnosti vůči motocyklistům. Připomeň si, proč je důležité s motorkami na silnici počítat a dvě vstupenky jsou tvoje. Soutěž končí 14. července. Tak neváhej a hraj o skvělý motocrossový zážitek. Projekt Bezpečí na cestě je financován z fondu zábrany škod.
4: 14 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: S Láďou Jakubem. Pěkné prázdninové odpoledne. V České republice žije přes 100 lidí s AIDS. Lékaři se teď zaměřují na kvalitu jejich léčby a života. V Česku se teď staví obchvaty o 106 a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský mění vládu. Ještě jednou pěknou neděli s datem 12. července. Vědci v České republice se zaměřují na kvalitu života lidí s nemocí AIDS. Po účinných lécích, které dokážou nemoc prakticky zastavit, se teď chtějí víc zaměřit na kvalitu života těchto pacientů s HIV. Podle výzkumu jich pětina nemocných hodnotí jako nízkou. Mají psychické obtíže nebo cítí nedostatek podpory. Mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová uvádí.
5: Výsledky ukazují, že přibližně pětina respondentů v obou sledovaných skupinách hodnotila svou kvalitu života jako nízkou. To neznamená, že léčba HIV nefunguje. Znamená to ale, že u části lidí s kvalitní léčbou mohou vedle zdravotního stavu výrazně ovlivňovat život také psychické obtíže, nedostatek podpory nebo obavy spojené s diagnózou. Kvalita života byla ve výzkumu významně horší u lidí s úzkostnými a depresivními příznaky. Naopak lepší u těch, kteří vnímali silnou sociální oporu.
0: V Česku žilo podle údajů Národní referenční laboratoře pro HIV AIDS od roku 1985, kdy se statistika začala vést, víc než 5300 HIV pozitivních. V letošním roce do konce května lékaři nemoc diagnostikovali u 125 lidí. Zhruba polovina v Česku z nich byli cizinci. V Česku se během prázdnin staví na silnicích o 106, hlavně tedy obchvaty měst a obcí. Příkladem je i Jihočeský kraj. V Husinci na Prachaticku už vyhlíží stavbu silnice, která odvede hlavně kamiony z centra města. V Rodišti Jana Husa by se mělo začít stavět už v příštím roce. A záměr teď řeší i nedaleké Volary. Moravskoslezská kriminálka vyšetřuje od večera tragédii. Stala se v bytovce v Ostravě Porubě. Po pádu z okna tam zemřel mladík, nepomohlo mu ani oživování. Je možné, že šlo o nešťastnou náhodu nebo sebevraždu 33-letého muže. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil před chvílí změnu politické strategie země. Avizoval změny ve vládě. Premiérce Julii Svěridenkovové na síti X poděkoval za práci a uvedl, že jí nabízí možnost vést novou oblast vztahů s klíčovým partnerem. Frekventovaný úsek mezi Olomoucí a Šternberkem na Olomoucku se od zítřka postupně zavře. Opravy silnice tam potrvají až do konce prázdnin.
6: Hlavní tah je ve špatném stavu, jsou zde prakliny, vyjeté koleje i zničené okraje. Opravy budou probíhat ve dvou etapách. Po každé ale dojde ke kompletní uzavírce v délce 2 kilometrů. O zakázku se ucházelo 9 firem. Díky soutěži se podařilo původní rozpočet snížit zhruba o třetinu. Martina Svobodová, Frekvence 1.
0: Provoz na dálnici D10 ve Staré Boleslavi u Prahy je ponoční. Bourání lávky pro pěší znova obnoven. Řidiči teď projedou ve směru na Prahu bez omezení, ve směru na Mladou Boleslav, zatím pouze v jednom pruhu. Od 15 hodin by se měl obnovit provoz v obou pruzích. A ještě ze sportu. Fotbalisty Ostravy posílil ofenzivní záložník Dantai Gilbert. 21-letý reprezentant Trinidadu a Tobaga přestoupil do Baníku Ostrava z pražské Dukly a podepsal kontrakt na 3 roky.
4: Frekvence 1. Počasí.
0: Nad Českem se nám honí mraky, kaboní se to a déšť z toho může spadnout na Moravě a ve Slezsku. Teploty dneska 25, tedy třeba v středních Čechách 29, ale naměříme i na jižní Moravě a nebo třeba v okolí Plzně.
4: Frekvence 1. Doprava.
0: A ještě samozřejmě zkontrolujeme hlavní tahy na D11 z Prahy na Hradec Králové. Nám hlásíte potíže za exitem Úvaly na 11. kilometru. Pozor na odstavený karavan a kusy pneumatiky rozházené po vozovce. A silnice 34 Humpolec Pelhřimov na Vysočině hlásí u Velkého rybníka taky kolony. Tak přejeme pevné nervy do těchto kolon a šťastnou cestu s frekvencí 1.
4: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
0: No a v programu Frekvence 1 teď pokračuje Mára Malášek.
1: No my se společně podíváme na 6 věcí, které mužům na ženách opravdu vadí a které vám prý podle odborníků můžou spolehlivě zničit vztah. Dokázal by si zhádět typnou, co by tam tak mohlo být?
0: Nechci radši už vůbec nic předjímat, už typovat.
1: Protože ty jsi docela dobrý tady v tomhletom, já se tě vždycky něco zeptám a ty propálíš úplně celý vstup.
0: Dobře, ne, tak už mlčím.
1: No, ale víš o svojí superschopnosti, že?
0: Samozřejmě každý ví, ne?
1: Ty hade, tak ty to víš celou dobu a takhle mi to kazíš.

0: 1.3 a na frekvenci jedna z té nejlepší muziky je taky Chumba Wumba. Bude i Eva Farná společně s Miraj a jejich songem Vzpomeneš si. No ale pojďme nejdřív se podívat na to, dámy jako blesk z čistého nebe, vám pomůžu zachránit vztah. 6 věcí, které nám mužům na ženách opravdu vadí, když děláte. Takže jak teda neodradit partnera? Za prvé hovory o bývalém. To platí ale i k opačnému pohlaví. Hovory o bývalé polovičce se zkrátka nenosí. Ne, nedělají se. Přehnaná touha po miminku, setkávání s rodinou, tady bych byl velmi opatrný a hodně bych jako vážil to, kdy s tím přijít a vyrukovat. Táta by tě s mámou chtěli poznat. Za čtvrté, manipulace, ale i toto patří k opačnému pohlaví, protože to se může dít i z druhé strany. A přílišná horlivost nebo sdílení sexuální historie. Tak tím se, myslím, tak trošičku vracíme k tomu prvnímu bodu, jako mluvit o bývalých se zkrátka nenosí. No tak ani tady tyhle ty vaše sexuální eskapády z předchozích vztahů současného partnera ale vůbec se zajímají. Ne, vůbec.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.

0: Frekvence 1. A právě k Sandře a k tomuto songu se váží na taková docela veselá historka. Jak to bylo, Láďo, jak ji pomenovali, ten song?
1: To byla Sandra s písničkou Hihihi.
0: Takhle se o tom může stát, no, když nevíte
1: anglicky.
0: Tak je to správně, no. Jak je to správně na silnicích?
1: No, není to správně.
0: Není.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Dálnice D8 Teplická hlásí na 31. kilometru od Roudnice nad Labem na Prahu cyklisty na vozovce. Opatrní buďte okolo exitu Roudnice nad Labem. Opatrní buďte i na D56 z Ostravy na Frýdek Místek. Máme tam na 48. kilometru část postele na vozovce. No, opatrní buďte také v okrese Brno Venkov u Vranovic v Lipové ulici. Máme hlášenou nehodu dvou osobních vozů. Tak bezpečně dojeďte i bez postelí na vozovce.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Savage Garden na frekvenci 1, za 3 minuty bude 3:15. Láďo, co dáš do zpráv?
1: Podíváme se do Orlických hor, Potorlické hory do Pardubického kraje. Krytý bazén v Ústí nad

0: Frekvenci 1 jste nejlepší muzik Gazebo a do další hodiny Jessie J a B.O.B. Trošku do toho šlápneme jenom s touto dvojící, ale i se skupinou Jelen. A z klasiky přihodí Michael Jacksona. No tak to nezní úplně marně, no pojďme na zprávy.
1: 15 hodin, frekvence 1 zprávy.
0: S Láďou Jakubem.
2: I ve tři přeju pěkné prázdniny. Z řeky Dyje na přehradě Nové Mlýny v Jihomoravském kraji se stala hnědá kaše. V Karlových Varech začal úklid po skončeném festivalu a Filip Salač dojel na motorce sedmý. V přehradě Nové Mlýny na Břeclavsku se přemnožily synice. Vrstvu zelené až hnědé kašovité hmoty začaly vodohospodáři zachytávat pod přehradou pomocí dvou norných stěn. Situace je tam velmi vážná. V noci tam navíc kvůli množství kyslíku ve vodě kleslo téměř na nulu. Česko dnes poslalo do Francie druhý vrtulník, který pomáhá s hašením požáru v okolí města Valence na jihu země. První vrtulník odletěl už v pátek, za sebou má první den nasazení. Posádku i v tomto případě tvoří 7 lidí, piloti, technici a hasiči. V Karlových Varech začal úklid kulis jubilejního 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. 9 dní největší kulturní akce v Karlovarském kraji přilákalo opět 10 000 návštěvníků i filmových profesionálů. Zátěž zažívali i záchranáři nebo policie, která na pořádek v době festivalu dohlížela. Celkově však hodnotí letošní ročník jako klidnější ve srovnání s jinými roky. Problémy jsou ale na východě Čech v Pardubickém kraji. Krytý bazén v Ústí nad Orlicí má totiž vážné problémy. Zařízení ze 70. let je na hraně havarijního stavu.
3: Komplikace se týkají nosné konstrukce a samotné bazénové vany. To všechno kvůli technologii slané vody. Tu tady zavedli už před 20 lety. Právě slaná voda přispěla k rychlejší degradaci železobetonových konstrukcí. Kvůli agresivitě soli se na nosných prvcích začaly objevovat poruchy a podle statiků se jejich stav postupně dostává až k havarijní úrovni. Město teď proto zvažuje zásadní rekonstrukci nebo rovnou výstavbu nového bazénu až za 450 milionů korun. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
2: Krajský soud v Hradci Králové potrestal podmínkou mladistvého chovance dětského domova v Chrastavě na Liberecku, a to za napadení učitelky loni v únoru. Uložil mu podmínečný trest 2,5 roku vězení se zkušební dobou 3 roky. Odsouzený má učitelce zaplatit odškodné 50 000. Rozsudek není pravomocný. Obhájce i státní zástupkyně si pro odvolání ponechali lhutu na rozmyšlenou. V České republice zbývají hlavně na srpen ještě poslední volná místa na dětských letních táborech, a to v různých regionech a taky různě tematicky zaměřené. Kromě stále oblíbenějších táborů v zahraničí nebo v cizím jazyce, i tábory offline, bez internetu a mobilů. No a další typy táborů nám přibližuje předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček.
4: Jsou samozřejmě tábory, které rozvíjí nějaké talenty nebo zájmy. Jsou to tábory na koloběžkách, na skateboardech, sportovní tábory, divadelní soustředění, tábory s youtubery.
2: Filip Salač dojel ve velké ceně Německa ve třídě Moto 2 sedmý a po sedmé za sebou se v závodech mistrovství světa prosadil do nejlepší desítky. Startoval přitom až z 15. místa. Na Sachsenringu zvítězil Španěl Ivan Urtola, který v závěru odrazil útok krajana Daniela Holgáda.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Déšť nebo přehánky teď na Vsetínsku a Frýdecko-Místecku. Částečně i na Novojičínsku a Karvinsku. Jinde jen v uvozovkách hodně mraků a teploty od 22 stupňů v Zákoutí, to jsou Krušné hory na Chomutovsku, až po 31 stupňů v Doksanek nad Ohří na Litoměřicku. No a co zítra? To bude polojasno s teploty do 31 stupně, hlavně tedy v nížinách.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: D1, kolony na Brno u Velkého Beranova. No a pak ještě v Brně ve směru na Ostravu je fronta mezi kilometry 194 a 196 mezi exity Vídeň a Bratislava. Zdržení 15 minut. No a už jsme tu měli na silnici postel, teď zase vědro. To leží na 35C od Turnova na Liberec, konkrétně už Žďárku na Liberecku na 36. kilometru. No a nehodu tu eviduje policie na Děčínsku. Pozor, ve Šluknovském výběžku u Chřipce tam boural autobus s osobním autem, konkrétně mezi Hrynarticemi a Dolní Chřipkovskou. Tak s tím počítejte a šťastně se vraťte.
1: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
2: Tak pozor na těch silnicích, na ty kbelíky a vědra a tak dále. A dále laďte Frekvenci 1, kde pro vás má spoustu zajímavých informací a muziky Máre Maláše.
0: Vědro, no jásku, bambu má různou čelátku a různé předměty na silnici. Láďo, co ti nejméně chutnalo ve školní jídelně?
2: Co mě nejméně chutnalo ve školní jídelně? Mě snad chutnalo úplně všechno.
0: Tak co ti chutnalo nejméně?
2: Co mi strapačky se zavím, ty jsem úplně zbožňoval.
0: Fakt?
2: A nebo bramborová kaše z naší základky.
0: Jste měli dobrou.
2: To byla úplně výborná, nejjemnější.
0: A co tě vytáčelo na školní jídelně? Co jsi měl rád?
2: Že na mě pospíchali s obědem, protože sice už zavírali, ale já jsem se nenechal odradit a jedl jsem a jedl.
0: A jedl jsem, dokud se kůže nenaplá.
2: Přesně.
0: Rozumím, přátelé, a jak jste to měli vy? Co vám na školní jídelně nebo na školním jídelníčku nejvíc vadilo? Nebo co naopak, co jste měli nejraději? Klidně napište na naši SMS bránu 736 300 404.
2: No.
0: Vadili ty smradlavý platička.
2: Jo, takhle, vidíš, ale ta vůně toho jídla to úplně přehlušila.
0: No.
2: To u tebe ne.
0: Jako, já nevím, ale ta, to smrděl jak příčíry.
1: To nejlepší z muziky. A Marek Malášek.

0: Frekvenci 1 slibovaný Michael Jackson. No a my se pojďme podívat, taky máme minutku po čtvrté na čtyři na ta školní na platíčka, na ty školní jídelny. Už je to takhle jako nahralo. Co třeba Ládi? My jsme totiž nakousli na začátku hodiny, že se společně podíváme na to, co měl kdo rád ve školní jídelně. Mě třeba ve školní jídelně taky chutnalo a já jsem měl velmi rád a měl jsem to jako hodně, hodně jsem si to objednával, bylo uho.
1: Jo, to jsi měl rád. Ale mě taky nevadila, ale mě taky nevadila uho. A je univerzální hnědá omáčka.
0: Máma už potom říkala, prosím tě, co vy v té škole máte na jídlo? A já jsem vždycky říkal, no maso, rýži a omáčku hnědou. To není možný. Jedinou výjimkou byla středa, kdy jsme měli sladkou středu a v té sladké středě...
1: Já mám pocit, že my jsme měli sladký pátek. Co jste měli ve sladké středě?
0: No většinou buchtičky se šlo do buchty.
1: Jo, koláč třeba.
0: Taky, ano. A k tomu se většinou ještě přidávala, byla jakoby přesní dávková polívka. Mm-hmm. Takže gulášová, fazolová, takový držková tam u nás moc jako nejela ve škole. A to my jsme si vždycky, potom jsme na to jako přišli, jako školáci, tak jsme si středu odhlásili, o sladký jídlo, se nebudeme rvát buchtama, aby jsme měli poslední hodinu tělocvik. A pak jsme se tam stavili, jakože teda jdeme kolem, a jim vždycky tahle ta polívka zůstávala. No tak my jsme si vzali jenom tu terinu, odnesli jsme si ji na stůl a ty kuchařky, jak už jenom koukali, protože tu polívku v tu středu nikdo nejedl, tak jsme tam ty teriny většinou zmlátili dvě a byli jsme tam jenom ti, co neměli zaplacený oběd.
1: No výborně, tak...
0: A tady píše právě, že Monika, měli jsme to taky, tak nejvíc nám vadili umatlané příbory, protože jestli si pamatuješ, tak většinou přišel s tím tácem, s tím platíčkem a dával se to té paní kuchařce už jakoby rozdělený.
1: Do toho zvlášť okýnka.
0: Do lavorku příbory, tam, když tam byl ještě nějaký zbytek, ona si to schrábla k sobě pro pejska, pro vlčáka, Brita.
1: Jo,
0: a pak ještě skleničky od kompotu nebo od salátu. Ty většinou si taky nikdo moc nebral a skleničky normální. No a měli jsme do takového kamaráda, který tam přišel a měl to plný. A říkáte kuchařce, tu máš, na? Dobré, tykačka. Jo. A teď ona, kdo to nebyla zvyklá, tak to vzala celý to platíčko, si ho tam dala k sobě, vystrčila tu hlavu z toho okýnka a říká, no to snad není pravda tady tohleto. Samozřejmě to nezapomněla zahučet na celou tu jídelnu, tak se všichni otočili, že Tomáš, teda opět jako potížista, tak potom za to byl popotahován, myslím si, že z toho byl i nějaký kázeňský postih v podobě nějakých dřepů či kliků.
1: Aha.
0: No, nám až dělala takhle dozor na školní jídelně v tenhle ten moment tělocvikářka.
1: No já jsem taky trestal jako dozor, protože jsem se jedl a ve dvě jsem se šel přidat, když se zavírala školní jídelna. Mně tak chutnalo, já jsem se...
0: Počkej, oni vám takhle jako přidávali?
1: Taky občas, jo.
0: Ještě když už to měli všechno jako nafutrovaný v těch nosičích?
1: No, ještě nebylo úplně všechno, ještě něco zbylo, třeba kaše, víš, nebo ty strapačky moje oblíbený,
0: tak
1: jsem si šel přidat a v pohodičce, že jo, na co pospíchat domů.
0: Tak strapačky už nechtěl nikdo ani zadarmo, ale Ládík, vole, ten si futroval teřich.
2: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na Alza.cz.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.

0: Jenom nejvyšší čas překontrolovat silniční tahy.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Láďo, je to tvoje.
2: Zdravíme do Ostravy, opatrní buďte v Ostravské Blanické ulici, je tam nehoda dvou osobních vozů. České Budějovice, i tady se nám bouralo na silnici 3, je to na křižovatce na Dlouhé Louce a Husově třídě. Další problémy jsou v Ústí nad Orlicí na silnici 315, je nehoda osobního auta s autobusem. Je to konkrétně od firmy Knapovec, je to kousek od Sdružení dobrovolných hasičů. No, opatrní buďte také na Českolipsku v Lužických horách u Mařenic. Tam máme nehodu osobního auta na vjezdu do města. No a pozorní buďte také u Prahy v Davli v okrese Praha Západ. Máme hlášenou další nehodu motorkáře, tentokrát s cyklistou. Na místě je policejní hlídka, hasiči a záchranka. Bezpečně dojeďte s frekvencí 1.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Frekvenci 1 s nejlepší muziky Aerosmith. Máme, no, 2 minuty po 3:15. No, každou neděli až do 2. srpna vyráží náš kolega Ondra za posluchači, a to na výletní místa po celém Česku. A dnes, přátelé, kamarádi, zamířil do Zlaté koruny u Českého Krumlova. Rozdává tady totiž letní dárky od doktora Maxe. No a tak se s ním teda spojíme. Ondro, jak to tam vypadá? Slyšíme se?
1: Nazdar, Máro, nazdar všichni posluchači Frekvence 1. Zdravíme z kempu ve Zlaté koruně, kde jsme vyrazili společně s doktorem Maxem dělat radost. Přivezli jsme sem věci, které se určitě hodí na vodu, a že těch vodáků tady kolem nás opravdu je hromada. Máme pro ně opalovací krémy, voděodolné náplasti nebo třeba taky repelenty a další podobné věci, které se na vodě můžou hodit. No a k tomu všemu sluníčku jsme ještě přivezli taky dárkový poukaz na nákup produktů v hodnotě 1000 korun od doktora Maxe. A ten už ode mě dostane kdo?
2: Peťa ze Zlaté koruny.
1: Peťo ze Zlaté koruny, kde jste slyšela, že se dnes vydáváme sem?
2: Já jsem to neslyšela, slyšel to tatínek, který mi hned volal. Nechala jsem se kvůli tomu dokonce o hodinu dříve pustit z práce, abych to stihla, a podařilo se.
1: No tak nebudem to nikomu říkat a snad nebude šéf poslouchat rádio, nebo takhle, ať poslouchá, ale ať to není nějaký problém. Teďka předáváme ten poukaz na 1000 korun, tady je.
2: Moc krát děkuju.
1: No ale já jsem ještě slyšel, že tam je nějaký příběh zatím, tak kam vlastně ty penízky půjdou, kde ta radost bude?
2: Já bych hrozně ráda tento poukaz věnovala paní Marii Mikšlové z Rajová, která minulý měsíc oslavila 102. narozeniny a ona ho určitě využije víc než já.
1: No to je požehnaný věk, tak my přejeme taky samozřejmě hlavně to zdravíčko a věřím tomu, že s dárkovým poukazem na 1000 korun na produkty doktora Maxe to půjde samo. Tak Peťo, mějte hezkou neděli.
2: Moc krát děkuju, vy taky.
1: A my se loučíme za Zlaté koruny, míříme zpátky do studia a poslouchejte, ať víte, kam za váma vyrazíme někdy příště. Ahoj!
0: No tak Petře, ještě jednou velká gratulace a Ondrovi taky popřejeme, ať si dnešní den ve Zlaté koruně užije, a vy nezapomeňte, jak už Ondra zmiňoval, příští víkend zase poslouchat Frekvenci 1. No třeba Ondra zavítá třeba právě do vašeho kraje. Jinak partnerem soutěže je Dr. Max. Vybavte se na léto v lékárnách Dr. Max a je úplně jedno, ať už vyrážíte k vodě na výlet, na aktivní dovolenou nebo třeba na festival. V lékárnách Dr. Max vám navíc dokáží ještě odborně poradit. Více informací hledejte na www.drmax.cz/zdravé léto.

0: Paul McCartney.
1: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
2: 16 hodin. Frekvence 1 zprávy.
3: S Láďou Jakubem.
4: Dobré nedělní odpoledne. Ztracená seniorka skončila v potoce Rokitka v Praze 9. Zachránili ji. Medvědi nás můžou napadnout už i u nás doma a v Chorvatsku nám dají pokutu za to, že budeme příliš unavení. Tady jsou podrobnosti. Ještě jednou pěkné prázdninové odpoledne s datem 12.7. Jihomoravští policisté pátrají po 62-leté ženě z Ochozy u Brna. Je psychicky nemocná a téměř slepá. Je 170 cm vysoká, silnější postavy, má kulatý obličej a vlasy až po ramena. Má těžkopádnou chůzi, na sobě má modré rifle a světlou halenku. Pokud ji uvidíte, volejte na linku 158. Ale dobrá zpráva přišla z hlavního města. Policie odvolala pátrání po 74-leté seniorce z Prahy, která byla pohřešovaná od středečního večera. Ženu dnes našel náhodný svědek. Chvíli předtím totiž spadla do říčky Rokitka v Praze 9. Volala o pomoc a neutrpěla vážné poranění. A medvědy máme zase za humny. Na Moravě zatím jenom v lese, ale na Slovensku už i skoro doma. Zranění od této šelmy skončilo zraněním jednoho Slováka. Šelma ho napadla v závažné porubě u Liptovského Mikuláše v Žilinském kraji, přímo na jeho zahradě. Zatímco tam pracoval, zvíře mu skočilo na záda.
5: Lipták je vo svojej predzáhradke, zrazu však nastáva zvrat. Na chrbát mu skáče medveď a on padá k zemi. Muž je zranený len ľahko a šelma uniká do hory. Do dediny zrejme zablúdila. Teraz jej ide po krku špeciálny zásahový tým. Juraj Gejdoš, Frekvence 1.
4: No a v Chorvatsku nám zase můžou dát pokutu třeba i za únavu. Pokud policista uzná, že jsme kvůli únavě nebezpečím pro silniční provoz jako šoféři, může nám zakázat další jízdu a ještě dostaneme flastr. Expert světa motoru Martin Karlík vysvětluje, jak únava zpomaluje naše reakce.
6: Na každého působí únava jinak, ale všeobecně se bere, že kdo nespí 18 hodin, to znamená vstal v 8 ráno a máme 2 ráno, tak je to stejné, jako kdyby měl 0,5 promile alkoholu v krvi. No a kdo nespal celých 24 hodin, tak tam je to srovnatelné už s 1 promile alkoholu v krvi.
4: Dominik Stříteský ovládl po třetí v kariéře Bohemia Rally Mladá Boleslav a upevnil si vedení v průběžném pořadí mistrovství České republiky. Druhý byl s odstupem 2,3 sekundy Filip Mareš. Třetí skončil úřadující domácí šampiona desetinásobný vítěz středočeské soutěže Jan Kopecký. Bývalý tovární jezdec Škody zaostal za Stříteským o 25 sekund. A české volejbalistky na závěr letošní ligy mistrů národů porazily Francii 3-2 na sety. V rozhodujícím tiebreaku postupně odvrátili 4 matchboly a pak vyhráli 20-18, když proměnili svou druhou šanci na ukončení zápasu. Celkem tak v této sezóně získali v elitní reprezentační soutěži 16. Až o 2 body překonali výkon z loňské premiéry. No a druhou červencovou neděli, tedy dneska, oslavují v mnoha evropských zemích své řeky. I u nás. A taky život v nich. Evropský den koupání v řekách, takzvaný Big Jump, nebo česky Velký hop do vody, vyhlašuje pravidelně organizace European Rivers Network. Součástí krkonošského léta je už třeba tradičně koupání v Malém Labi. To je malá řeka v našich nejvyšších horách Krkonoších.
2: Frekvence 1.
7: Počasí.
4: No ale 5 minut po celé ještě míříme do Beskyd, tam je totiž docela chladno. Na nejvyšší hoře, na Lysé hoře, máme jen 9 stupňů Celsia. Pokud míříte na túru, tak se dobře oblečte. Dole v Nížinách je to něco lepší. Ve Starém městě u Uherského hradiště je 23 stupňů Celsia. No a 30 stupňů máme v Doksanech nad Ohří na Litoměřicku. Jak bude zítra? V pondělí 13. července čekáme polojasno s teplotami do 31 stupně Celsia, tedy v Nížinách.
7: Frekvence 1.
2: Doprava.
4: Na D1 zdržení za Velkým Beranovem od kilometru 120 si postojíte v kolonách na čtvrt hodiny. D1 ještě jednou v Brně, na Ostravu, ale i na Vídeň a Bratislavu hlásí štosující se fronty. No a pozor, za Kroměříží od kilometru 255 na D1 na Brno, tam je taky fronta kvůli nehodě. Na středu česko-jihočeské trojce z Českých Budějovic na Prahu taky hlásíte kolony mezi Voticemi a Olbramovicemi a taky pak ještě na výjezdu z Benešova. Tak s ním počítejte a bezpečně dojeďte s frekvencí 1.
2: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
4: No a šťastnou cestu přeji Mára Malášek.
0: No my se společně podíváme na borůvko braní, respektive v Borovanech dnes měli takový velký borůvkový festival a my se podíváme na to, kolik se tam teda borůvek jako požralo.
4: Jsem zvědav.
0: Kolik bys tak ty pláňo?
4: Vůbec netuším, já totiž borůvky ne, takže vůbec nemám jako ten cit pro toto poznat.
0: Tak ty bys to tam odhadnout. Nevytrhl, no?
4: Já bych to nevytrhl, ale znám milovníky borůvek, kam, všude kam se podívám.
0: Ale jak by šlo o řízek, tak
4: To bych byl, řízkobraní to ještě nebo bylo?
0: No, bylo.
4: Bylo, dobře, no tak tak mi zjistí, kde bude nejbližší.
0: A víš, podle jakého hesla se to tam jako řídí?
4: Myslíš borůvky nebo řízky?
0: Ty řízky.
4: To vůbec netuším.
0: Co je lepší než řízek? Dva řízky.
2: To nejlepší z muziky. A Marek Malášek.

0: Na frekvenci jedna z té nejlepší muziky Freddie Mercury a taky Montserrat Caballé a jejich Barcelona. Do nedělního odpoledne si myslím se parádně hodí. No ale teď míříme na Česko-Budějovicko do Boravan, kde dnes měli borůvko braní. Kolik byste tak řekli, že borůvko braní asi spolkne borůvek? No přátelé, 4 tuny borůvek padly na přípravu pochutin na letošní borůvko braní v Borovanech. Školní délna navazila 10 000 kynutých knedlíků s borůvkovým žahourem. K ochutnání samo sebou bylo i borůvkové víno, pivo. No a na jubilejní 20. ročník slavností borůvek do Borovan se sjelo zhruba asi 13 000 lidí. No a co by to bylo za borůvko braní, kdyby nebyla soutěž o krále a královnu borůvkových knedlíků? Tak tady letos spadaly 2 rekordy. Za ženy vyhrála Nelly Brošková, která snědla 26 kynutých knedlíků s borůvkami. Velká gratulace. Za muže opět zvítězil, jako již tradičně, Josef Voharčík z Žirovnice na Pelhřimovsku, který snědl 30 knedlíků a překonal tím tak svůj rekord 27 knedlíků z roku 2019. No tak rekordmanům, vítězům gratulujeme a přejeme příjemné zažití.
1: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.

0: frekvenci 1, Sir Paul McCartney, minutu po půl páté, pojďme překontrolovat silniční tahy.
1: Frekvence 1, doprava.
2: No, opatrní buďte ve středočeském kraji. V okrese Nymburk máme u obce Jíkev rozsypanou řepku na vozovce a možná i kvůli ní tam havarovala motorka. Takže Jíkev na Nymbursku, rozsypaná řepka na vozovce a havárka motorkáře. Opatrní buďte také v okrese Praha Východ u obce Jirny na silnici 611. Bourala tam dvě osobní auta. Na Příbramsku ještě jednou informaci tady mám z Volenic na silnici 1761. Osobní auto narazilo do stromu na místě policejní hlídka, hasiči i záchranná služba. A na severu Čech se taky bouralo na Děčínsku u Kunratic na silnice 313 a máme tam taky velkou větev na vozovce, tak v místě zpomalte nohu z plynu, ale i na jiných místech České republiky. Ať vám to dál dobře jede s F1.
1: Frekvence 1.
3: Nejrychlejší dopravní servis. A

jako malolejsi se v redakci chystají zprávy. V těch se podíváme, jak si stojí hasiči při hašení budovy 4034, ale taky se podíváme na nový stadion v Uherském Hradišti. Tak vydržte do té doby, totiž ještě Krištof, Wakefield a nebo Imagine Dragons.

0: Salia Nelením a chystám muziku do další hodiny, kde si dáme Nelly Furtado, bude Ryško Miller anebo Phil Collins.
1: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic-Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic-Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
2: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: S Láďou Jakubem.
3: Krásnou neděli. Kriminálka v Brně vyšetřuje smrt dvou motorkářů na Masarykově okruhu. Hasiči ve Zlíně se pořádně nedostanou k problémovému požáru budovy 34. A Lounsko bude částečně bez vlaků. Nepojedou přes řeku Ohři u Žatce. Tragickou nehodu na Masarykově okruhu v Brně, kde při závodech s mezinárodní účastí v sobotu odpoledne tragicky zemřeli dva jezdci, prověřuje i policie. Případ ale podle mluvčí nejspíš nakonec odloží. K neštěstí došlo při závodu Alp Adria. Podle prvotních informací měl 33-letý cizinec zřejmě technickou závadu na motorce a nebyl schopný rozjet svůj stroj. Zezadu pak do něj narazil 44-letý jezdec, taky cizinec, uvádějí Novinky.cz. První závodník utrpěl tak vážná zranění, že jim na místě podlehl. Druhého motorkáře transportovali zdravotníci do nemocnice, ale ani tento muž nepřežil. Oběťmi jsou podle serveru Sport.cz rakouský jezdec Filip Steinmeier a rumunský závodník Andreas Rus. Ve Zlíně už dalším dnem hasiči zasahují po požáru výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu. Na místě pracuje 6 jednotek, které nadále skrápějí proudy vody trosky budovy. Limitující je pro ně přitom bezpečnostní vzdálenost, kterou jim určuje statik. Blíž k místu se tak zatím nemůžou dostat, potvrdil mluvčí hasičů Pavel Řezníček.
4: Nadále vlastně na místě 6 jednotek zasahuje, čerpáme vodu z dřevnice, kde máme zřízeno čerpací stanoviště, ta se čerpá vlastně k místu požářiště a tam provádíme prolévání sutin a vlastně skrápění, ochlazování té konstrukce pomocí dvou stabilních monitorů. Tím, že je to zasaženo pod těma sutinama, tak se to strašně těžko prolévá a tím, že vlastně pořád dodržujeme bezpečnostní vzdálenost stanovenou statikem, tak se k místu úplně nedostaneme, aby jsme to rozhrabali, takže uvidíme, co se nám podaří do zítřka a během zítřka by měla proběhnout další jednání o dalším postupu.
3: Budova s 11 nadzemními podlažími začala hořet ve čtvrtek ráno. Postupně se na dvou místech zřítila. Zůstává stát její necelá polovina. Požár hasiči lokalizovali ve čtvrtek a v pátek v noci, kdy zároveň snížili stupeň požárního poplachu z nejvyššího čtvrtého, který vyhlašují při mimořádnostech na třetí. V sobotu v podvečer ho snížili až na první stupeň. Při hašení jim pomáhal až do pátečního večera i vrtulník. Ale ze Zlínského kraje přišla ještě dobrá zpráva. V Uherském Hradišti se už rýsuje nový zimní stadion. Otevřít se má za 3 měsíce. Stojí na místě zbouraného původního zimáku. Ze všeho nejdřív by podle informací odborníků měla být hotová ta část haly, odkud bude z pokoju ubytovny výhled na ulici k rybníku. Uvnitř prostoru zimního stadionu jsou už vybetonované ledové plochy. Dokončuje se instalace technologie chlazení. Pracuje se na elektrických rozvodech a vzduchotechnice. Moderní zimní stadion se dvěma kluzišti a kapacitou pro 500 diváků bude vybaven šatnami, ubytovacími prostorami a komplexním zázemím pro provoz. Radnice nakonec vyjde místo 365 milionů korun na 447 milionů. V prvním pololetí letošního roku soudy v Česku vyhlásily 7614 osobních bankrotů. Ve srovnání se stejným obdobím loni o 7% míň. Zároveň přijali 7806 návrhů na osobní bankrot, což představuje meziroční pokles o 8%. Víc nám říká analytička KRIF Věra Kameníčková.
5: Počet osobních bankrotů vyhlášených od ledna do května letošního roku je o 7% nižší než ve stejném období v loni. Dobrá zpráva je, že se snížil i počet návrhů na osobní bankrot v tomto období, a to o 9%. Lidé si přitom půjčují více peněz formou spotřebitelských úvěrů, ale podíl nesplácených úvěrů klesá.
3: Za první pololetí letošního roku se počet osobních bankrotů meziročně zvýšil pouze ve 3 krajích. Nejvíc vzrostl ve Středočeském, Karlovarském a Plzeňském kraji. Komplikace v dopravě čekají od pondělka až do Dušiček obyvatele a řidiče na Lounsku. U Žadce probíhá rekonstrukce železničního mostu přes Ohři na trati mezi Lužnou u Rakovníka a Chomutovem. Od 13. července do 9. listopadu tak mezi Lužnou a Chomutovem bude trať úplně uzavřená. Vlaky tady nahradí autobusy. Uzavřeny budou i cesty pod mostem pro pěší a cyklisty, a to až do března.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: A pondělí bude většinou polojasné až oblačné. Teploty najdeme u 31 stupňů Celsia.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: D1 na Sázavě hlásí komplikace z Brna na Prahu. Za exitem Divišov se zpomaluje ke sjezdu na Sázavu na kilometru 38. Je to zhruba na čtvrt hodiny. O kousek dál pozor za chodce Rady, tam je kratší kolona od kilometru 28 až na kilometr 25, taky ve směru do hlavního města. 34, to je Vysočina, kolony jsou teď mezi Pelhřimovem a Humpolcem. U Velkého rybníka zpoždění dělá půl hodiny, jezdí se tam totiž kvůli opravám Kivadlově. Kolony jsou už od Omšovic a Komorovic. A fronty jsou i na trojce od Votic za Olbramovicemi a taky na příjezdu a výjezdu z Benešova, to je tedy středočeská trojka. No a dlouhé kolony nám hlásíte taky od Českých Budějovic na Planou, nad Lužnicí kolona na 5 minut je u letiště, v sobě jsou tam 3 auta. Bezpečně dojeďte a šťastně se vraťte.
2: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
3: Jste na frekvencích Frekvence 1 s Markem Maláškem během nedělního odpoledne. Hezké odpoledne ode mě.
6: Čoče, ty jsem se to úplně rozhodnil, úplně jsem se toho opřel. No tak jo, no tak... Mám to posadit taky, jo, do
3: stejného tempa. Na všechny frekvence, přesně do stejného tempa.
6: No tak přátelé, první roždovský kemp máme za námi, teď se nám blíží další, kde to bude, to společně nakousneme už do 15 minut. Bylo to tak správně?
3: Bylo to správně. Přesně tak, plno energie.
6: Čiž úplně zadejka naskočila mě, žíla na spánku. Frekvence.

0: správnou nedělní pohodu se vám stará Frekvence 1 a taky Elton John, Sir Elton John, ať je to správně. No jinak žezlo zábavy převezmou taky Offenbach nebo Richard Miller a Phil Collins, ale nejdřív se pojďme podívat, kam příští týden nasměřovat svoje kroky, konkrétně 15. července ve středu. Ano, ano, já bych teda, jestli můžu směle doporučit, doporučil kemping Lipno Modřín, protože tady se odehraje další, v řadě druhá zastávka našich radiokempů, no a těšit se můžete už od 14. hodiny na živé vysílání s našimi moderátory, těmi ranními, Mírou Michálkem a Lukou Ponížilovou. V 18 hodin zapálíme společně oheň, opečem nějaký ten špekáček, no a v 19 hodin živý koncert Pokáče. No a přátelé, k tomu samozřejmě taky doprovodný program, o který se postará neúnavný Tomáš Fíla, protože to, jestli jste ještě fakci neviděli, tak to se musí vidět, to je neuvěřitelný. To je, myslím si, že malinko o zápis do knihy rekordů a kuriozit agentura Dobrý den Pelhřimov, protože ta by se měla jet na Tomáše podívat, tak dlouho povídat v kuse, to se jen tak nevidí. A těch cen, co rozdá, ježišmarja, posledně se Tomáš musel vyslít strička. Ano, bylo jich nedostatek a Tomáš tak hrdině, jak si nastavil svoji hruď a udal i to poslední propocený tričko. A jaká o něho byla dračka? No jak říkám, to se musí vidět. Tak 15. července, kemping Lipno Modřín na Lipně, budeme se těšit.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.

0: Frekvenci 1 z toho nejlepšího, minutku před půl šestou Pretenders. No a než si společně vychutnáme třeba jiný Lennox nebo Phila Collinse, tak s Láďou prověříme silniční tahy. Jak to vypadá?
1: No, motorka zase.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Množí se nám to, množí opatrní, buďte třeba v tuto chvíli v západočeských regionech, na Sokolovsku si dejte pozor u Svatavy na 210. Máme tam hlášenu právě nehodu osobního auta s motorkářem, na místě je policejní hlídka. Ta jede taky na Českolipsko k Jestřebí, tam si dejte pozor na nehodu dvou osobních vozů vjezdu do obce. No a pozorní buďte také v okrese Liberec u Světlé pod Ještědem na silnici 246. Opět, co myslíš, motorkář? Přesně, jezděte bezpečně.
0: Přesně tak.
1: I na těch motorcích. Přesně tak.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

Frekvence 1. To nejlepší z muziky.

jsou zkrátka písničky, které se do nedělního odpoledne tak nějak hodí víc a jiné míň. A Annie Lennox, tak ta se hodí hned na první dobrou. No a podle stejného vzorce to pojedeme na frekvenci jedna dál. Taky skupina Team, anebo Train a Phil Collins. Aspoň doufám, že to všechno vejde. No a hned potom, on to vyjde tak akorát docela, se Sláďou vrhneme na další čerstvé zprávy, ve kterých nakousneme to, že prezident chce uklidnit spory mezi ním a vládou. Podrobnosti v celou na frekvenci 1.

0: Robin Schulz a taky Fastboy, tak ti už jsou za námi, ale před námi fantastická hodinka plná muziky. Mika? Taky se přidají všude zdejší jeleni. Nebo teda Jindra Polák se svou skupinou Jelen a bude Jimmy Cliff. No a to by bylo, aby nebyla nedělní pohoda.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: S Láďou Jakubem.
3: Pěkný prázdninový podvečer. Prezident chce uklidnit spory mezi ním a vládou. V Rakousku nesjíždějte z dálnic kvůli kolonám, vrátí vás tam zpátky a ještě dostanete pokutu. A v Česku je dnes zhruba 125 lidí s virem HIV. Prezident Petr Pavel je nekonfliktní a nepoužívá osobní útoky, uvedl v neděli Pražský hrad v reakci na poslední výpady premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Podle Pavlova mluvčího Víta Koláře chce hlava státu s předsedou vlády pravidelně jednat. Prezident mluví o uklidnění sporu s vládou, ale premiér a jeho okolí své útoky v posledních dnech nemírní, uvedl Seznam. V Rakousku a taky v Německu je na řadě míst zakázané sjíždět z dálnic kvůli kolonám. Dodržování tohoto zákazu může kontrolovat policie a v Rakousku je takzvaný silniční dozorující orgán. To jsou dobrovolníci a dobrovolní pomocníci policie. Kdo smí dálnici opustit, nám řekl expert světa motoru Martin Karlík.
4: Sjet můžete jenom pokud máte například poblíž sjezdu domluvené ubytování, jinak ne. Pokud vás policie chytí, často jsou kontroly právě přímo na sjezdech a nebudete schopni vysvětlit, proč sjíždíte, tak vás buď vrátí na dálnici, anebo vám dokonce může dát pokutu.
3: Jiné starosti mají vědci v České republice. Ti se zaměřují na kvalitu života lidí s nemocí AIDS. Po účinných lécích, které dokážou nemoc prakticky zastavit, se vědci chtějí zaměřit na kvalitu životu pacientů s virem HIV. Podle výzkumu je pětina nemocných hodnotí jako nízkou. Mají psychické problémy nebo cítí nedostatek podpory. Pokračuje mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
5: Výsledky ukazují, že přibližně pětina respondentů v obou sledovaných skupinách hodnotila svou kvalitu života jako nízkou. To neznamená, že léčba HIV nefunguje. Znamená to ale, že u části lidí s kvalitní léčbou mohou vedle zdravotního stavu výrazně ovlivňovat život také psychické obtíže, nedostatek podpory nebo obavy spojené s diagnózou. Kvalita života byla ve výzkumu významně horší u lidí s úzkostnými a depresivními příznaky. Naopak lepší u těch, kteří vnímali silnou sociální oporu.
3: A ještě doplním, že v Česku žilo podle údajů Národní referenční laboratoře pro HIV a AIDS od roku 1985, kdy se statistika začala vést, víc než 5300 HIV pozitivních. V letošním roce do konce května lékaři nemoc diagnostikovali u 125 lidí, zhruba polovina z nich jsou cizinci. V České republice se během prázdnin staví o 106, hlavně tedy obchvaty měst. Příkladem je Jihočeský kraj. V Husinci na Prachaticku už vyhlížejí stavbu silnice, která odvede hlavně kamiony z města. V Rodišti Jana Husa by se mělo začít stavět už v příštím roce. A záměr, tedy podobný záměr, řeší i nedaleké Volary na Prachaticku. Máme medvědy zase za humny. Na Moravě tedy zatím jenom v lese, kdežto na Slovensku už skoro i doma. Zranění, respektive od této šelmy, napadení od této šelmy skončilo zraněním jednoho Slováka. Šelma ho napadla v závažné porubě u Liptovského Mikuláše v Žilinském kraji, přímo na jeho zahradě. Zatímco tam pracoval, zvíře mu skočilo na záda.
6: Lipták je vo svojej predzáhradke, zrazu však nastáva zvrat. Na chrbát mu skáče medveď a on padá k zemi. Muž je zranený len ľahko a šelma uniká do hory. Do dediny zrejme zablúdila. Teraz jej ide po krku špeciálny zásahový tím. Juraj Gejdoš, Frekvence 1.
3: A ještě ze zahraničí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil změnu politické strategie země. Avizuje změny ve vládě. Premiérce Julii Svyridenkové na síti X poděkoval za práci a uvedl, že jí nabídl možnost vést novou oblast vztahů s klíčovým partnerem. Kajakář Josef Dostál dojel druhý na 500 metrů na světovém poháru v Montrealu a vylepšil tak třetí pozici ze sobotního závodu na dvojnásobné trati. 33-letý český reprezentant nestačil ve finále v Kanadě jen na Němce Jakuba Schopfa, se kterým prohrál o 36 setin sekundy.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: Pondělí bude polojasné až oblačné a teploty letní až 31 stupňů Celsia naměříme, hlavně tedy v nížinách.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: A ještě zprávy pro ty z vás, kteří teď držíte něco v ruce, tedy hlavně ty volanty. Opatrní buďte v okrese Frýdek Místek ve Svijadnově v Ostravské ulici. Opět je tam havárka motorkáře s osobním autem tentokrát. S cyklistou havaroval motorkář zase na Znojemsku u obce Vrbovec na silnici 38. Kvůli tomu tady probíhá kivadlový provoz jedním jízdním pruhem. Nehoda dvou osobáků vás přibrzdí v okrese Brno-Venkov u Čebína na silnici 385. Je vážnějšího charakteru. A tři osobní auta, tak ty vás zbrzdí na trase 103. kilometru na D3 z Mezna na Kaplici. Ještě D6 na trase z Karlových Varů na Prahu, ta hlásí nehodu dvou osobáků. Z dopravy všechno, šťastnou cestu.
1: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
3: No a v uších máte Frekvenci 1, pochopitelně s Markem Maláškem.
0: No a my se společně taky podíváme do kalendáře. Máme 5 minut po 18. hodině. Svátek má dneska Bořek, ale kdo má narozeniny?
3: Netuším.
0: Věděl bys?
3: Nevím.
0: No já už bych malinko tušil.
3: Taky slavný.
0: Ale přátelé, o těch to není přece jenom, i když tak trošičku ano. Ale pokud vy máte ve svém okolí někoho, komu byste chtěli popřát, ať už třeba ke svátku, anebo spíš těm narozeninám, tak mi napište 736 300 a 34.
2: To nejlepší z muziky. A Mar-

0: frekvenci 1, jak jsem slíbil, tak jsem taky dodal skoro minutku po čtvrt na 7. No pojďme se podívat do kalendáře. Dnes 12. července, svátek má Bořek. Jméno slovanské, předlohou tomu bylo jméno Bořivoj, což znamená válečník. Tak pánové, Bořkové, jen to nejlepší, hodně štěstí a zdraví. No a ze slavných osobností dnes moderátor Tomáš Kraus slaví krásné kulatiny 50., ale k tomu taky 62. narozeniny, legendární moderátorka AZ kvízu Eva Brčnajderová, teď už Machourková, vypadá pořád stejně, přátelé. 48. narozeniny Vašek Jelínek, ano, Luneťák. No a pak jsem tady našel taky 45. narozeniny, dnes slaví Vlaďka Erbová. Tak všechno nejlepší, hodně štěstího a zdravího.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: další klasika, která se ve vysílání Frekvence 1 krásně hodí do nedělního, skoro pozdního odpoledne, můžu říct podvečera, skoro půl sedmé za tři minutky. No, nejvyšší čas překontrolovat taky tady do Prahy, co? Nejenom D1, Ládě, tam?
1: No, D1 je docela klidná, ale motorkáři po celé zemi, opět další nehody, zase motorkáři, hned tři.
0: No, pojďme na to.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: A jeden, co mířil na Máchač. Máme tu nehodu na silnici 270 u Dox na Českolipsku. Na místo jedou složky IZS, tedy hasiči, policie a záchranka, kvůli havárce motorky. Další havárka motocyklisty je v Ostravské ulici ve Svijadnově na Frýdecku Místecku. A motorkář s cyklistou se srazili na 38 u Vrbovce v okrese Znojmo. Jezděte opatrně. A s Frekvencí 1 taky s Markem Maláškem.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
3: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až září.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Užijte si léto, protože co si budem povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
0: Říkají mu rady. Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
0: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
5: Slovo dostává Láďa Jakub.
6: Krásný večer. Premiér Andrej Babiš odmítl návrh prezidenta na obnovení konzultačních schůzek. V Chorvatsku nám můžou dát pokutu i za únavu. A 4 tuny borůvek padly na přípravu pochutin na letošní borůvku braní u Českých Budějovic. Ještě jednou pěkný prázdninový večer. Premiér Andrej Babiš odmítl návrh prezidenta Petra Pavla na obnovení konzultačních schůzek nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice státu. Informoval o tom Česká televize. Předseda vlády sdělil, že se pohled vlády a prezidenta na zahraniční politiku liší a zmínil, že na schůzky by neměl ani čas. Pavel na nedávném summitu NATO v turecké Ankaře novinářům řekl, že obnovení pravidelných schůzek nejvyšších ústavních činitelů znovu navrhne. Podobně se prezident vyjádřil i v sobotu v diskuzi na multižánrovém festivalu Pohoda u Trenčína na Slovensku, kde se sešel s bývalou slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou. V Chorvatsku nám můžou dát pokutu i za to, že jsme unavení. Pokud policista uzná, že jsme kvůli únavě nebezpečím pro silniční provoz, může nám zakázat delší jízdu autem a ještě nás i pokutovat. Expert světa motoru Martin Karlík vysvětluje, jak únava zpomaluje naše reakce.
7: Na každého působí únava jinak, ale všeobecně se bere, že kdo nespí 18 hodin, to znamená vstal v 8 ráno a máme 2 ráno, tak je to stejné, jako kdyby měl 0,5 promile alkoholu v krvi. No a kdo nespal celých 24 hodin, tak tam je to srovnatelné už s 1 promile alkoholu v krvi.
6: 4 tuny borůvek padly na přípravu pochutin na letošní borůvkobraní. To se opět konalo v Borovanech na Českobudějovicku. Školní jídelna navařila 10 000 kynutých knedlíků s borůvkovou omáčkou, které se říká žahour. Kromě tradičních dobrot mohli návštěvníci ochutnávat i borůvkové víno nebo pivo. Na jubilejní 20. ročník slavností do Borovan v okrese České Budějovice dorazilo zhruba 13 000 lidí. A ve východu českých Pardubicích vyroste cvičná kuchyň pro nevidomé. Má pomoct lidem s poruchou zraku k nacvičení bezpečných návyků při vaření.
8: Novinka vznikne v připravovaném středisku Tiflo servisu v Bělehradské ulici a bude součástí nového centra služeb pro osoby se zdravotním postižením. Nepůjde rozhodně o obyčejnou kuchyň. Každý detail má být navržen tak, aby lidem se zrakovým handicapem pomáhal v orientaci a bezpečném pohybu. Nezbytné budou speciální úpravy prostoru, kontrastní prvky pro slabozraké, ale i bezpečné uspořádání spotřebičů. Počítá se i s moderní technologií, umožňující například ovládání některých zařízení pomocí chytrého telefonu. Oldřich Tamáš. Frekvence 1.
6: Zemřel americký senátor Lindsey Graham, uvedla podle agentury Reuters jeho kancelář na síti X. 71-letý republikán patřil k nejvlivnějším členům kongresu, a to hlavně v zahraniční politice. V posledních letech podporoval Ukrajinu a její boj proti ruské agresi. V minulosti měl napjaté vztahy s prezidentem Donaldem Trumpem. Podle médií ale v současnosti amerického prezidenta podporuje. Akční síň Sotheby's bude pozítří dražit vzácnou kostru Tyrannosaura Rexe, nalezenou před několika lety ve Spojených státech amerických. Vyvolávací cena je 19 milionů dolarů, tedy v přepočtu asi 400 milionů korun. Nedá se ale vyloučit, že se podaří pokořit aukční rekord pro dinosaury. Prodej pravděpodobně přitáhne pozornost nejen muzeí, ale také soukromých sběratelů. A řidič ve středním Chile na jihu Ameriky dnes najel do davu. Zabil nejméně 6 lidí a kolem 7 dalších zranil. Informují o tom novináři z Chile s tím, že muž policistům řekl, že ztratil nad vozem kontrolu. A ještě mistrovství světa ve fotbale. Norsko prohrálo s Anglií 1-2 a Argentina porazila Švýcary 3-1. Oba zápasy skončily v prodloužení.
0: Frekvence 1.
1: Počasí.
6: Pondělí bude polojasné až oblačné s teplotami mezi 27 až 31 stupni Celsia.
1: Frekvence 1. Doprava.
6: A dvakrát bychom tu měli D3, jihočeskou dálnici. Pozorní, buďte na trase Mezno Kaplice. Porouchané auto stojí na 158. kilometru a na 79. kilometru z Kaplice na Mezno je nehoda dodávky. Bouralo se taky v Českém ráji na severovýchodě Čech v okrese Semily v Turnově. Dejte pozor v Nádražní ulici. Máme tam hlášenou nehodu cyklisty. A pozorní, buďte také na Karlovarsku. U Toužimy na silnici 20 je hlášená nehoda osobního auta se zvířetem. Bezpečně dojeďte s frekvencí 1.
0: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
5: Hezký večer, jako vždycky po 19. hodině máme tady finále dalšího červencového týdne a já myslím, že to byl super týden, protože naplno jeli Karlovy Vary, tady filmový festival, ty skončily, velká wimbledonská radost, no a velké emoce v rámci šampionátu ve fotbale. Tak to všechno postupně probereme, podíváme se do týdne příštího a teď vám posílám Evu Farnou, mám boky jako skříň.

a to byl Saša, 16 minut máme po 19. a finále víkendu, ovšem nikoli fotbalu a nikoli šampionátu. Jinak semifinalistům fotbalového mistrovství světa se otevřela cesta do boju o medaile, jimiž turnaj ve státech vlastně vyvrcholí a mezi elitní čtyřkou jsou jenom země, které v minulosti šampionát už vyhrály. Francie v semifinále potká Španělsko a obhájce titulu Argentina narazí na Anglii. Na oba zápasy se těším, protože to slibuje velké napětí. Tak jenom přidávám, že úřadující světoví šampioni budou v bojích o medaile, čili třem gigantům z Evropy. No a zlato ze šampionátu hrané mimo svůj kontinent, ale dokázal evropský celek získat za celou téměř stoletou historii pouze dvakrát, před 16 lety Španělé na jihoafrické půdě a po nich Němci hned na příštím šampionátu Brazílii. Takže kdy se bude hrát, to je důležité, úterý 21. hodina Francie, Španělsko a středa 15. července v Atlantě Anglie, Argentina. Takže ať už v úterý nebo ve středu budeme znát finalisty. Za chvilku John Farnham, Sophie B. Hawkins a jedeme dál. Tady je třeba hit Bad Habits a Ed Sheeran.

Jo, The Voice, to byl John Fenham před 7:30. Australan, který se proslavil právě tímto hitem a právě proto ho tady my v Evropě známe a rádi na to vzpomínáme. Vzpomínek je dnes bude spousta, velká hromada. Já se dívám na to, co se hrálo před 40 lety, tedy tak nějak v polovině července roku 1986 a minimálně Amerika šla do kolen z kdysi, nebo vlastně ještě nedávno, neznámé kapele, která se jmenovala Simply Red. Měli tam velký hit, který dorazil na číslo 1. Taková trochu složitá píseň o dospívání, ale nádherná, skvělá. Holding Back the Years od skupiny Simply Red dosáhl prvního místa v americké chart. No a Mick Hucknall píseň napsal v 17 letech, kdy žil v domě svého otce. A sám přiznává, že ten refrén přišel až o mnoho let později. A ta sláva s tímhle hitem zase o dalších pár let. A my to víme, rádi vzpomínáme na Simply Red, stejně jako se samozřejmě tady zítra bude opakovat poslední slovo, které odpočívalo přes víkend. Nehrálo se, ale zítra nás zase čekají celkem 4 kola. Kolik pro vás máme? O kolik se bude hrát zítra mezi 7-8 hodinou raní? Tak za chvilku vás pobídnu, ale teď spolu a tady je Michal.

0: páté, to bylo špatně, co potřebuje tenhle chlapík na svých cestách. Co myslíte? Tak zavolejte nám zítra mezi 7 a 8 hodinou. Vaše možnost u Lubky a Míry, držím vám palce. Za chviličku vet, anebo Miley Cyrus a Flowers.
1: Znáte to.
2: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
1: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější.
3: A překonali jsme hranici 35 000 v posledním slově.
1: A v pondělí ráno se o peníze můžete poprat hned dvakrát.
3: Tak se na vás těšíme.
2: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová. Každé všední ráno na Frekvenci 1.

0: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Slovo dostává Láďáku.
2: Krásný prázdninový večer. Hasiči zasahují v lese na jihočeském Strakonicku. Požár v Krkonoších způsobil šnek a od zítřka se zavírá silnice mezi Olomoucí a Šternberkem. Ještě jednou pěkný nedělní večer s datem 12. července. Celkem 6 jednotek hasičů bude až do zítřejšího rána střežit doutnající trosky výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Tu ve čtvrtek ráno pohltil rozsáhlý požár. Podle mluvčího hasičů Pavla Řezníčka se během zítřka bude řešit uvolnění ulic, které jsou zatím zavřené kvůli bezpečnosti. Baťův institut, kde sídlí muzeum, galerie a knihovna, na Facebooku oznámil, že jeho prostory budou uzavřeny do neděle. O znovu otevření Baťova mrakodrapu, ve kterém sídlí krajský úřad Zlínského kraje a finanční úřad, zatím kraj oficiálně neinformuje. A ještě jednou na téma oheň. Hasiči likvidují požár lesa u Kocelovic na Strakonicku. Hoří nízký porost na ploše 50x100 metrů. Za poslední půl hodinu je to už druhý požár v přírodním prostředí na Strakonicku. Dnes taky jeho čeští hasiči zasahovali u požáru Strniště u Kovářova na Písecku. Kvůli povětrnostním podmínkám vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Hořela plocha o rozloze 200 metrů čtverečních. Frekventovaný úsek mezi Olomoucí a Šternberkem na Olomoucku se od zítřka postupně uzavírá. Opravy potrvají až do konce prázdnin.
3: Hlavní tah je ve špatném stavu, jsou zde praskliny, vjeté koleje i zničené okraje. Opravy budou probíhat ve dvou etapách. Po každé ale dojde ke kompletní uzavírce v délce 2 kilometrů. O zakázku se ucházelo 9 firem. Díky soutěži se podařilo původní rozpočet snížit zhruba o třetinu. Martina Svobodová, Frekvence 1.
2: A teď míříme do našich nejvyšších hor na východě Čech. Hlemíšť tam málem podpálil Roubenku v Krkonoších. Hasiči si tak připsali další kuriozní zásah.
4: Požár vypukl v horním Maršově na Trutnovsku v rozvodné skříni a vyrazili k němu 2 jednotky hasičů. Volající uvedl, že se ze skříně ozývají rány připomínající výbuchy. Když hasiči komplikaci dostali pod kontrolu, vyšetřovatel zjistil, že viníkem požáru venkovního rozvaděče byl elektrický zkrat způsobený tělem hlemíždě zahradního, který vlezl mezi fáze. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
2: Iránská státní média informují, že nepřítel dnes odpoledne zasáhl nejméně 10 projektily ostrov Keshm v Hormuzském průlivu. Portál Axios s odvoláním na americké činitele uvedl, že americká armáda udeřila proti iránským raketovým a protivzdušným systémům a taky proti menším lodím iránských revolučních gard v Úžině. Spojené státy americké tento týden obnovily údery na Irán po tom, co americký prezident Donald Trump označil příměří za skončené. A to kvůli tomu, že iránské síly napadají lodě právě v Hormuzském průlivu. Lukostřelkyně Marie Horáčková vyhrála poprvé v kariéře soutěž světového poháru a díky vítězství v Madridu si zajistila účast na finále seriálu. Ve španělské metropoli neztratila mistryně světa z roku 2023 v rozhodujícím souboji s Turkyní Elif Gokiro a Niset.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: Zítra bude polojasno až oblačno, přeháňky jen na českém severu v Libereckém kraji. Na teploty do 27, od 27 do 31 stupně Celsia na jihu Moravy. V úterý pak budou zase větší tropy a hodně dusno. No a ve středu se přechodně mírně ochladí.
0: Frekvence 1. Doprava.
2: Nehoda je na D3 u jihočeského Tábora, z Českých Budějovic na Prahu u exitu 79 Tábor se brzdí. Je tam totiž převrácená dodávka s vlekem. Na trojce z Českých Budějovic na Prahu je silný provoz před Olbramovicemi u Votic na 10 minut v koloně, je to tam. A pomalu se jede i za Benešovem k Mrači. Z Plzně na Karlovy Vary zpomalte za Bezvěrovem, je tam bouračka, odstraňují se její následky. A pozor na železný předmět za Katovicemi, za Střelským rybníkem. Je to před Novým Dražejovem, jde o silnici 22 na jihozápadě Čech z Klatov do Strakonic. Tak bezpečně dojeďte s Frekvencí 1.
0: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.
2: No a na cestu z dovolené nebo z výletu vám dál hraje Milan Bílek.
1: Láďo, ty jsi měl nějakou dovolenou nebo výlet?
2: Teď v nejbližších týdnech určitě ne, ale chystám. Chystám třeba Dánsko na srpen.
1: Dánsko na srpen.
2: No jo.
1: To zní jako dobrý nápad, tak ať ti vyjde počas.
2: Děkuju, to bude chladnější, ale těším ano, se.
1: A my jedeme dál, už za chviličku Brian Adams, Lighthouse, Family High, mám pro vás to nejlepší od Velkých hlav. A teď si dáme i No Name.
0: Frekvence 1.
5: A Milan Bílek.

0: Summer of 69 a to byl Brian Adams po 20. Tak hezké návraty z toho víkendu a vám přeji. Zítra si to zase namíříme do hezkého počasí, typicky červencového. Slyšeli jste, Láďa nám to rád zopakuje v každých zprávách, že zítra až 30 stupňů Celsia. Tak krom hezkých jistot, které nás zítra čekají, taky velké hlavy budou tady po 17. hodině. To je taky jistota a myslím, že se bude hádat. Stejně jako minule.
1: Budeme hlázet.
2: Pojďme hlázet.
3: No. Pojďme si zahlázet.
1: Budeme hádat, jak dlouho starý song?
2: 9 roků.
1: Jenom 9 roků?
2: Taky mladý.
4: Velké hlavy, frekvence 1.
2: To takto, já povím na úvod, že tato pesnička by nikdy nevznikla, keby v této republice nežil chlapík s hbitými nožičkami.
3: Aha.
2: Počkej.
3: Už to říct.
5: Neříkej.
1: Já to vím.
2: Ty už to větě, to jo. Jsem blbec.
5: Tak já to nevím.
2: Tak počkej, Mikáši, tu jsou nápovědy k té skladbe.
5: No.
2: Ísť za hranicu svojich možností a dať do toho úplně všetko a možno ještě viac.
3: A v klipu si zahráli olympionici.
5: Stoložka.
2: A ak sily dochádzajú, tak musí nastúpiť pevná vôľa.
3: Pneumatika za sebou.
5: Môžeš tak zavolaj, nebo...
3: Když nemôžeš, hele. Když
2: Já jsem s tím Emilom nemal začít.
5: Ne. Ale já tam měl storožku, protože si říkal, že to je vytrvalost hodně nožiče.
3: No, jsi prostě Mikešovi zatopil.
5: Dejme tomu storožkám, co má práce s obouváním.

Šrouby do hlavy. No, pár zim tomu, co si budeme povídat, rok 1990, a to byla Lucie ve svém velkém chytáku. Mám lehce před půl devátou, zítra máme 13. července, ať vám ta třináctka přinese jenom štěstí a možná vám přinese taky narozeniny. Tím pádem se nám ozvěte, my vám zahrajeme a já jsem rád, že můžu zmínit i zítřejší oslavence, které bude zmiňovat taky, no, nemyslím bulvár, ale české kulturní rubriky si na ně vzpomenou. Tereza Černochová, fantastická zpěvačka, má zítra svůj den. Pak tam vidím Harrisona Forda, případně Taťánu Dykovou, dámu, skvělou herečku, která má taky svůj den. Jestli vy všechno nejlepší, užijte si to. Hezký den a hodně dárků a hezké zprávy, které vám budou chodit od samotného rána, to vám přeji. Za chvilku Alphaville, teď Oránovej a tady je Pink. Hezkou neděli.

Mega, Velit Alfavel, s námi na frekvenci 1, první Radio Camp je za námi v Rožnově pod Radoštěma, žilo to tam a to jste mohli slyšet taky přes rádio, přes F1, kde jste správně, kde jste dobře, přes frekvenci 1 s kapelou Opěta Radeček, no a samozřejmě my jedeme dál, protože to byl jenom začátek a máme pro vás další velkou středeční jízdu, takže kdyby náhodou jste chtěli kemping Lipno Modřín, to je další naše adresa, Luka Ponížilová, Míra Michálek, odpolední nebo celodenní průvodci, jak chcete, a my tam budeme spolu s populárním Pokáčem. Takže tuto středu v báječném prostředí, kde jsem byl předloni, kemping Lipno Modřín, a právě tam budeme s Pokáčem, celé to živě pojede přes rádio, tak si nás dejte a nejlépe osobně, to bychom byli rádi. Za chvilku MC Shadow, Real McCoy, Runaway, Chainsmokers a teď Mirai a tenkrát. Hezké let.

0: A s nimi ve studiu Ládě Jakub. Dobrý večer s datem 12. července. Premiér Babiš odmítl návrh prezidenta Petra Pavla na obnovení konzultačních schůzek nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice státu. V Chorvatsku nám můžou dát pokutu i za únavu za volantem. A v Pardubicích roste cvičná kuchyň pro nevidomé. Poslechněte si podrobnosti právě teď. Češi si ve velkém odepírají dovolené v cizině, kvůli politické situace, ale i penězům. Ale podle specialistů dělají při výběru cest na prázdniny chybu. Zbytečně se podle deníku CZ vyhýbají levnějším zahraničním destinacím. Nejlevněji ze zmíněných zemí vychází na Balkáně Albánie. V ní se ceny v hotelích i restauracích pohybují jen těsně nad polovinou průměru Evropské unie. V plném proudu jsou na našich polích takzvané samozběry jahod. V Jihomoravském kraji je ale takových možností kvůli menší úrodě o něco méně než v předchozích letech. Může za to špatné počasí, i přesto je zájem stále velký. Velkou poptávku po samozběrech hlavně u jahod hlásí i Středočeský kraj a kraj Ústecký, konkrétně na Litoměřicku. A na severu Čech zůstaneme. Liberec bude i letos pokračovat v zajišťování skal ve městě. Víc nám poví náměstek primátora Liberce Jiří Andžourek.
1: Odbor ekologie veřejného prostoru dlouhodobě pracuje na stabilizaci skalních svahů po městě Liberci, kterých je v Liberci teda poměrně dost. Takže to jsou svahy spojené se severními částmi nebo svahy u komunikací. V této chvíli se tady budeme zabývat sanací svahu na ulici Miládě Horákové.
0: Práce by měly začít ještě v červnu a skončit zhruba o čtvrt roku později. V roce 2003 se v Liberci část popraskané skály prorostlé břízami zřítila k jednomu činžáku. No a v sousedním Jablonci nad Nisou zase řeší padající zeď. Jde o kamennou zeď podpěrnou v Tovární ulici podle rušné silnice. Už na to opakovaně upozornili odborné posudky. Část zdi se totiž už v minulosti zřítila. Mluvčí magistrátu Jana Fričová dodává.
2: Opěrná zeď v Tovární ulici je stará více než 100 let, dlouhá je zhruba 170 metrů a vysoká až 2,6 metrů. Konstrukce zajišťuje stabilitu svahu u rušné silnice druhé třídy. Uvolněné kameny mohou ohrozit chodce i automobily. Opravu tak není možné dál odkládat. Práce jsou rozdělené do dvou etap. Dopravu tam budou po dobu prací kyvadlově řídit semafory.
0: Oprava nejvíc poškozeného úseku se bude dělat letos, druhá pak naváže v roce příštím. Česká republika vyhrála podle ministerstva financí arbitráž s francouzskou společností JC Deco a nemusí tak platit údajnou škodu zhruba 550 milionů korun. JC Deco žalovala stát kvůli ukončení smlouvy o pronájmu reklamních ploch mezi pražským dopravním podnikem a její dceřinou firmou Renka. Velkou cenu Monaka Formule 1, která byla 10 kol před koncem na 3/4 hodiny přerušená kvůli problémům s asfaltem na trati, vyhrál Ital Kimi Antonelli. 19-letý pilot Mercedesu se stal nejmladším vítězem v historii prestižní městské Grand Prix v knížectví a zvýšil vedení v mistrovství světa.
3: Frekvence 1. Počasí.
0: A zítra nás čeká slunečný den, většinou slunečný až polojasný, jen k večeru se v Čechách přiženou mraky. Pršet by ale neměl až potom v noci na úterý. No a teploty nejčastěji do 26, na Hodonínsku, Břeclavsku, Znojemsku a Uhersko-Hradišťsku až 28.
4: Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno, sponzor programu.
5: Hezký večer a příjemnou neděli, tak vezu vás dál spolu s těmi největšími hity, těmi nedělními minutami, finálními okamžiky toho dalšího víkendu. Za chvilku si dáme i hitparádu. Ta byla tady ve svém čerstvém vydání v sobotu po 19. hodině a jak to dopadlo, plus dvě novinky dáme za chvilku. Teď Tayo Cruz, Break Your Heart.
3: Frekvence 1
6: a Milan Bílek.

někdy z 90. a pradávný 60. hit, samozřejmě střižený trochu jinak, tak vzpomněli jste si na ty 90. lízy. Tak to jsme rádi a to jsme chtěli. Máme 17 minut po 21. My se podíváme zpátky do soboty, do času po 19. hodině. Tam jsme měli naši

a to byla Laura Branigan a řekl bych, že takové ty časy Rubikovy kosky, případně takových těch prvních džín, které jsme si vozili z Maďarska začátek 80. let tady o 9:30 na frekvenci 1. Tak za chvilku vám nabídnu One, Celine Dion, That's the way it is, i o prázdninách. O vás pečujeme, no a posíláme do playlistu taky novinky, tahle, která je před námi, je v celku čerstvá. Letošní únorová je tady píseň Drive Safe od Marcel Smith ve spolupráci s Nilem Horanem a je to taková emocionální skladba o přátelství, bezpodmínečné podpoře a péči o lidi, na kterých nám záleží. Tak jeďte.

0: To byl YouTube a One. Rád vám přepošlu do 22. taky Khaled, za chvilku for the call, Stand By Me, velký hit. Ben E. King a případně Jelen a za tebou. No a rád ty další hity pošlu v tom zítřejším, tedy 13. červencovém večeru. Takže ode mě dobrou noc až do rána a zítra v pondělí v další den léta a prázdniny se na vás těším po 18. hodině.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity. Ty
1: největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
0: A mají pořád co rozebírat.
2: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
3: A tak to už taky nemusím.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: A tak jako kdo ho má furt omlouvat? Rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
3: Je to trapný, no.
2: No, je to trapný. Trapný. Jsem mu říkal, vydrž
3: tak
2: to.
3: Mu zlom nohu.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.
0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
4: A ve studiu F1 Láďa Jakub. Prezident chce uklidnit spory mezi ním a vládou. V Rakousku nesjíždějte z dálnic kvůli kolonám, vrátí vás tam zpátky a dostanete pokutu. A v Česku je dnes zhruba 125 lidí s virem HIV. Prezident Petr Pavel je nekonfliktní a nepoužívá osobní útoky, uvedl v neděli Pražský hrad v reakci na poslední výpady premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Podle Pavlova mluvčího Víta Koláře chce hlava státu s předsedou vlády pravidelně jednat. Prezident mluví o uklidnění sporu s vládou, ale premiér a jeho okolí své útoky v posledních dnech nemírní, uvedl Seznam. V Rakousku a taky v Německu je na řadě míst zakázané sjíždět z dálnic kvůli kolonám. Dodržování tohoto zákazu může kontrolovat policie a v Rakousku je takzvaný silniční dozorující orgán. To jsou dobrovolníci a dobrovolní pomocníci policie. Kdo smí dálnici opustit, nám řekl expert světa motoru Martin Karlík.
5: Sjet můžete jenom pokud máte například poblíž sjezdu domluvené ubytování, jinak ne. Pokud vás policie chytí, často jsou kontroly právě přímo na sjezdech a nebudete schopni vysvětlit, proč sjíždíte, tak vás buď vrátí na dálnici, anebo vám dokonce může dát pokutu.
4: Jiné starosti mají vědci v České republice. Ti se zaměřují na kvalitu života lidí s nemocí AIDS. Po účinných lécích, které dokážou nemoc prakticky zastavit, se vědci chtějí zaměřit na kvalitu životu pacientů s virem HIV. Podle výzkumu je pětina nemocných hodnotí jako nízkou. Mají psychické problémy nebo cítí nedostatek podpory. Pokračuje mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
6: Výsledky ukazují, že přibližně pětina respondentů v obou sledovaných skupinách hodnotila svou kvalitu života jako nízkou. To neznamená, že léčba HIV nefunguje. Znamená to ale, že u části lidí s kvalitní léčbou mohou vedle zdravotního stavu výrazně ovlivňovat život také psychické obtíže, nedostatek podpory nebo obavy spojené s diagnózou. Kvalita života byla ve výzkumu významně horší u lidí s úzkostnými a depresivními příznaky. Naopak lepší u těch, kteří vnímali silnou sociální oporu.
4: A ještě doplním, že v Česku žilo podle údajů Národní referenční laboratoře pro HIV a AIDS od roku 1985, kdy se statistika začala vést, víc než 5300 HIV pozitivních. V letošním roce do konce května lékaři nemoc diagnostikovali u 125 lidí. Zhruba polovina z nich jsou cizinci. V České republice se během prázdnin staví o 106, hlavně tedy obchvaty měst. Příkladem je Jihočeský kraj. V Husinci na Prachaticku už vyhlížejí stavbu silnice, která odvede hlavně kamiony z města. V Rodišti Jana Husa by se mělo začít stavět už v příštím roce. A záměr, tedy podobný záměr, řeší i nedaleké Volary na Prachaticku. Máme medvědy zase za humny. Na Moravě tedy zatím jenom v lese, kdežto na Slovensku už skoro i doma. Zranění, respektive od této šelmy, napadení od této šelmy skončilo zraněním jednoho Slováka. Šelma ho napadla v závažné porubě u Liptovského Mikuláše v Žilinském kraji, přímo na jeho zahradě. Zatímco tam pracoval, zvíře mu skočilo na záda.
7: Lipták je vo svojej predzáhradke, zrazu však nastáva zvrat. Na chrbát mu skáče medveď a on padá k zemi. Muž je zranený len ľahko a šelma uniká do hory. Do dediny zrejme zablúdila. Teraz jej ide po krku špeciálny zásahový tým. Juraj Gejdoš, Frekvence 1.
4: A ještě ze zahraničí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil změnu politické strategie země. Avizuje změny ve vládě. Premiérce Julii Sviridenkové na síti X poděkoval za práci a uvedl, že jí nabídl možnost vést novou oblast vztahů s klíčovým partnerem. Kajakář Josef Dostál dojel druhý na 500 metrů na světovém poháru v Montrealu a vylepšil tak třetí pozici ze sobotního závodu na dvojnásobné trati. 33-letý český reprezentant nestačil ve finále v Kanadě jen na Němce Jakuba Schopfa, se kterým prohrálo 36 setin sekundy.
0: Frekvence 1.
1: Počasí.
4: Pondělí bude polojasné až oblačné a teploty letní až 31 stupňů Celsia naměříme. Hlavně tedy v nížinách.

Informace, inspiraci a jídlo plné vitality na cesty životem ti přináší Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávej život naplno. Sponzor programu.

0: tom.
1: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
0: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější.
2: A překonali jsme hranici 35 000 v posledním slově.
0: A v pondělí ráno se o peníze můžete poprat hned dvakrát.
2: Tak se na vás těšíme.
1: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
0: Míra Michálek a Lubka Ponížilová. Každé všední ráno na Frekvenci 1.

0: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Kriminálka v Brně vyšetřuje smrt dvou motorkářů na Masarykově okruhu. Hasiči ve Zlíně se pořádně nedostávají k problémovému požáru budovy 34. A Lounsko bude částečně bez vlaků. Nepojedou přes řeku Ohři u Šatce. Láďa Jakub má další informace. Tragickou nehodu na Masarykově okruhu v Brně, kde při závodech s mezinárodní účastí v sobotu odpoledne tragicky zemřeli dva jezdci, prověřuje i policie. Případ ale podle mluvčí nejspíš nakonec odloží. K neštěstí došlo při závodu Alp Adria. Podle prvotních informací měl 33-letý cizinec zřejmě technickou závadu na motorce a nebyl schopný rozjet svůj stroj. Zezadu pak do něj narazil 44-letý jezdec, taky cizinec, uvádí Novinky.cz. První závodník utrpěl tak vážná zranění, že jim na místě podlehl. Druhého motorkáře transportovali zdravotníci do nemocnice, ale ani tento muž nepřežil. Oběťmi jsou podle serveru Sport.cz rakouský jezdec Filip Steinmeier a rumunský závodník Andreas Rus. Ve Zlíně už dalším dnem hasiči zasahují po požáru výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu. Na místě pracuje 6 jednotek, které nadále skrápějí proudy vody trosky budovy. Lidující je pro ně přitom bezpečnostní vzdálenost, kterou jim určuje statik. Blíž k místu se tak zatím nemůžou dostat, potvrdil mluvčí hasičů Pavel Řezníček.
2: Nadále vlastně na místě 6 jednotek zasahuje, čerpáme vodu z řevnice, kde máme zřízeno čerpací stanoviště, ta se čerpá vlastně k místu požářiště a tam provádíme prolévání sutin a vlastně skrápění, ochlazování té konstrukce pomocí dvou stabilních monitorů. Tím, že je to zasaženo pod těma sutinama, tak se to strašně těžko prolévá a tím, že vlastně pořád dodržujeme bezpečnostní vzdálenost stanovenou statikem, tak se k místu úplně nedostaneme, aby jsme to rozhrabali, takže uvidíme, co se nám podaří do zítřka a během zítřka by měla proběhnout další jednání o dalším postupu.
1: Budova s 11 nadzemními podlažími začala hořet ve čtvrtek ráno. Postupně se na dvou místech zřítila. Zůstává stát její necelá polovina. Požár hasiči lokalizovali ve čtvrtek a v pátek v noci, kdy zároveň snížili stupeň požárního poplachu z nejvyššího čtvrtého, který vyhlašují při mimořádnostech, na třetí. V sobotu v podvečer ho snížili až na první stupeň. Při hašení jim pomáhal až do pátečního večera i vrtulník. Ale ze Zlínského kraje přišla ještě dobrá zpráva. V Uherském Hradišti se už rýsuje nový zimní stadion. Otevřít se má za 3 měsíce. Stojí na místě zbouraného původního zimáku. Ze všeho nejdřív by podle informací odborníků měla být hotová ta část haly, odkud bude z pokoju ubytovny výhled na ulici k rybníku. Uvnitř prostoru zimního stadionu jsou už vybetonované ledové plochy. Dokončuje se instalace technologie chlazení. Pracuje se na elektrických rozvodech a vzduchotechnice. Moderní zimní stadion se dvěma kluzišti a kapacitou pro 500 diváků bude vybaven šatnami, ubytovacími prostorami a komplexním zázemím pro provoz. Radnice nakonec vyjde místo 365 milionů korun na 447 milionů. V prvním pololetí letošního roku soudy v Česku vyhlásily 7614 osobních bankrotů. Ve srovnání se stejným obdobím loni o 7% míň. Zároveň přijali 7806 návrhů na osobní bankrot, což představuje meziroční pokles o 8%. Víc nám říká analytička KRIF Věra Kameníčková.
3: Počet osobních bankrotů vyhlášených od ledna do května letošního roku je o 7% nižší než ve stejném období v loni. Dobrá zpráva je, že se snížil i počet návrhů na osobní bankrot v tomto období, a to o 9%. Lidé si přitom půjčují více peněz formou spotřebitelských úvěrů, ale podíl nesplácených úvěrů klesá.
1: Za první pololetí letošního roku se počet osobních bankrotů meziročně zvýšil pouze ve 3 krajích. Nejvíc vzrostl ve Středočeském, Karlovarském a Plzeňském kraji. Komplikace v dopravě čekají od pondělka až do dušiček obyvatele a řidiče na Lounsku. U Žatce probíhá rekonstrukce železničního mostu přes Ohři na trati mezi Lužnou u Rakovníka a Chomutovem. Od 13. července do 9. listopadu tak mezi Lužnou a Chomutovem bude trať úplně uzavřená. Vlaky tady nahradí autobusy. Uzavřeny budou i cesty pod mostem pro pěší a cyklisty, a to až do března.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: A pondělí bude většinou polojasné až oblačné. Teploty najdeme u 31 stupňů Celsia. Frekvence

0: Frekvence 1 zprávy.
1: A ve studiu F1 Láďa Jakub. Prezident chce uklidnit spory mezi ním a vládou. V Rakousku nesjíždějte z dálnic kvůli kolonám, vrátí vás tam zpátky a dostanete pokutu. A v Česku je dnes zhruba 125 lidí s virem HIV. Prezident Petr Pavel je nekonfliktní a nepoužívá osobní útoky, uvedl v neděli Pražský hrad v reakci na poslední výpady premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Podle Pavlova mluvčího Víta Koláře chce hlava státu s předsedou vlády pravidelně jednat. Prezident mluví o uklidnění sporu s vládou, ale premiér a jeho okolí své útoky v posledních dnech nemírní, uvedl Seznam. V Rakousku a taky v Německu je na řadě míst zakázané sjíždět z dálnic kvůli kolonám. Dodržování tohoto zákazu může kontrolovat policie a v Rakousku je takzvaný silniční dozorující orgán. To jsou dobrovolníci a dobrovolní pomocníci policie. Kdo smí dálnici opustit, nám řekl expert světa motoru Martin Karlík.
2: Sjet můžete jenom pokud máte například poblíž sjezdu domluvené ubytování, jinak ne. Pokud vás policie chytí, často jsou kontroly právě přímo na sjezdech a nebudete schopni vysvětlit, proč sjíždíte, tak vás buď vrátí na dálnici, anebo vám dokonce může dát pokutu.
1: Jiné starosti mají vědci v České republice. Ti se zaměřují na kvalitu života lidí s nemocí AIDS. Po účinných lécích, které dokážou nemoc prakticky zastavit, se vědci chtějí zaměřit na kvalitu životu pacientů s virem HIV. Podle výzkumu je pětina nemocných hodnotí jako nízkou. Mají psychické problémy nebo cítí nedostatek podpory. Pokračuje mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
3: Výsledky ukazují, že přibližně pětina respondentů v obou sledovaných skupinách hodnotila svou kvalitu života jako nízkou. To neznamená, že léčba HIV nefunguje. Znamená to ale, že u části lidí s kvalitní léčbou mohou vedle zdravotního stavu výrazně ovlivňovat život také psychické obtíže, nedostatek podpory nebo obavy spojené s diagnózou. Kvalita života byla ve výzkumu významně horší u lidí s úzkostnými a depresivními příznaky. Naopak lepší u těch, kteří vnímali silnou sociální oporu.
1: A ještě doplním, že v Česku žilo podle údajů Národní referenční laboratoře pro HIV a AIDS od roku 1985, kdy se statistika začala vést, víc než 5300 HIV pozitivních. V letošním roce do konce května lékaři nemoc diagnostikovali u 125 lidí. Zhruba polovina z nich jsou cizinci. V České republice se během prázdnin staví o 106, hlavně tedy obchvaty měst. Příkladem je Jihočeský kraj. V Husinci na Prachaticku už vyhlížejí stavbu silnice, která odvede hlavně kamiony z města. V Rodišti Jana Husa by se mělo začít stavět už v příštím roce. A záměr, tedy podobný záměr, řeší i nedaleké Volary na Prachaticku. Máme medvědy zase za humny. Na Moravě tedy zatím jenom v lese, kdežto na Slovensku už skoro i doma. Zranění, respektive od této šelmy, napadení od této šelmy skončilo zraněním jednoho Slováka. Šelma ho napadla v závažné porubě u Liptovského Mikuláše v Žilinském kraji, přímo na jeho zahradě. Zatímco tam pracoval, zvíře mu skočilo na záda.
4: Lipták je vo svojej predzáhradke, zrazu však nastáva zvrat. Na chrbát mu skáče medveď a on padá k zemi. Muž je zranený len ľahko a šelma uniká do hory. Do dediny zrejme zablúdila. Teraz jej ide po krku špeciálny zásahový tým. Juraj Gejdoš, Frekvence 1.
1: A ještě ze zahraničí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil změnu politické strategie země. Avizuje změny ve vládě. Premiérce Julii Sviridenkové na síti X poděkoval za práci a uvedl, že jí nabídl možnost vést novou oblast vztahů s klíčovým partnerem. Kajakář Josef Dostál dojel druhý na 500 metrů na světovém poháru v Montrealu a vylepšil tak třetí pozici ze sobotního závodu na dvojnásobné trati. 33-letý český reprezentant nestačil ve finále v Kanadě jen na Němce Jakuba Schopfa, se kterým prohrál o 36 setin sekundy.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Pondělí bude polojasné až oblačné a teploty letní až 31 stupňů Celsia naměříme, hlavně tedy v nížinách.
0: Frekvence.

0: do rádia volá,
1: tak se z rádia ozývá.
0: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
1: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
0: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
1: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
0: Nahrajte vzkaz.
1: A už jsme v kontaktu.
0: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
0: A mají pořád co rozebírat.
2: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
3: A tak už taky nemusím.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: A tak jako kdo ho má furt omlouvat? Rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
3: Je to trapný, no.
2: Je to trapný. Jsem mu říkal, vydrž
3: tak
2: to.
3: Tak mu zlomnou.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Kriminálka v Brně vyšetřuje smrt dvou motorkářů na Masarykově okruhu. Hasiči ve Zlíně se pořádně nedostávají k problémovému požáru budovy 34. A Lounsko bude částečně bez vlaků. Nepojedou přes řeku Ohři u Šatce. Láďa Jakub má další informace. Tragickou nehodu na Masarykově okruhu v Brně, kde při závodech s mezinárodní účastí v sobotu odpoledne tragicky zemřeli dva jezdci, prověřuje i policie. Případ ale podle mluvčí nejspíš nakonec odloží. K neštěstí došlo při závodu Alp Adria. Podle prvotních informací měl 33-letý cizinec zřejmě technickou závadu na motorce a nebyl schopný rozjet svůj stroj. Zezadu pak do něj narazil 44-letý jezdec, taky cizinec, uvádí Novinky.cz. První závodník utrpěl tak vážná zranění, že jim na místě podlehl. Druhého motorkáře transportovali zdravotníci do nemocnice, ale ani tento muž nepřežil. Oběťmi jsou podle serveru Sport.cz rakouský jezdec Filip Steinmeier a rumunský závodník Andreas Rus. Ve Zlíně už dalším dnem hasiči zasahují po požáru výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu. Na místě pracuje 6 jednotek, které nadále skrápějí proudy vody trosky budovy. Limitující je pro ně přitom bezpečnostní vzdálenost, kterou jim určuje statik. Blíž k místu se tak zatím nemůžou dostat, potvrdil mluvčí hasičů Pavel Řezníček.
2: Nadále vlastně na místě 6 jednotek zasahuje, čerpáme vodu z řevnice a kde máme zřízeno čerpací stanoviště, ta se čerpá vlastně k místu požářiště a tam provádíme prolévání sutin a vlastně skrápění, ochlazování té konstrukce pomocí dvou stabilních monitorů. Tím, že je to zasaženo pod těma sutinama, tak se to strašně těžko prolévá a tím, že vlastně pořád dodržujeme bezpečnostní vzdálenost stanovenou statikem, tak se k místu úplně nedostaneme, aby jsme to rozhrabali, takže uvidíme, co se nám podaří do zítřka a během zítřka by měla proběhnout další jednání o dalším postupu.
1: Budova s 11 nadzemními podlažími začala hořet ve čtvrtek ráno. Postupně se na dvou místech zřítila. Zůstává stát její necelá polovina. Požár hasiči lokalizovali ve čtvrtek a v pátek v noci, kdy zároveň snížili stupeň požárního poplachu z nejvyššího čtvrtého, který vyhlašují při mimořádnostech na třetí. V sobotu v podvečer ho snížili až na první stupeň. Při hašení jim pomáhal až do pátečního večera i vrtulník. Ale ze Zlínského kraje přišla ještě dobrá zpráva. V Uherském Hradišti se už rýsuje nový zimní stadion. Otevřít se má za 3 měsíce. Stojí na místě zbouraného původního zimáku. Ze všeho nejdřív by podle informací odborníků měla být hotová ta část haly, odkud bude z pokoju ubytovny výhled na ulici k rybníku. Uvnitř prostoru zimního stadionu jsou už vybetonované ledové plochy. Dokončuje se instalace technologie chlazení. Pracuje se na elektrických rozvodech a vzduchotechnice. Moderní zimní stadion se dvěma kluzišti a kapacitou pro 500 diváků bude vybaven šatnami, ubytovacími prostorami a komplexním zázemím pro provoz. Radnice nakonec vyjde místo 365 milionů korun na 447 milionů. V prvním pololetí letošního roku soudy v Česku vyhlásily 7614 osobních bankrotů. Ve srovnání se stejným obdobím loni o 7% míň. Zároveň přijali 7806 návrhů na osobní bankrot, což představuje meziroční pokles o 8%. Víc nám říká analytička KRIF Věra Kameníčková.
3: Počet osobních bankrotů vyhlášených od ledna do května letošního roku je o 7% nižší než ve stejném období v loni. Dobrá zpráva je, že se snížil i počet návrhů na osobní bankrot v tomto období, a to o 9%. Lidé si přitom půjčují více peněz formou spotřebitelských úvěrů, ale podíl nesplácených úvěrů klesá.
1: Za první pololetí letošního roku se počet osobních bankrotů meziročně zvýšil pouze ve 3 krajích. Nejvíc vzrostl ve Středočeském, Karlovarském a Plzeňském kraji. Komplikace v dopravě čekají od pondělka až do dušiček obyvatele a řidiče na Lounsku. U Žatce probíhá rekonstrukce železničního mostu přes Ohři na trati mezi Lužnou u Rakovníka a Chomutovem. Od 13. července do 9. listopadu tak mezi Lužnou a Chomutovem bude trať úplně uzavřená. Vlaky tady nahradí autobusy. Uzavřeny budou i cesty pod mostem pro pěší a cyklisty, a to až do března.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: A pondělí bude většinou polojasné až oblačné. Teploty najdeme u 31 stupňů Celsia.